0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
6: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
5: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
6: Café-gusto.cz.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.

0: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
5: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
6: Kytary a rockové legendy. Bez tršátka ani ránu. Hit Radio Pop Rock. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: začátek. Za 6:02 a začíná čtvrteční snídaně šampionů. Hezky ranko.
1: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z Stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z Stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z Stavebniny.
2: Zažijte SUV Chery na vlastní kůži. Roadshow Chery míří do Jihlavy v neděli 11. října od 10 hodin do obchodního centra Aventim. Přijďte vyzkoušet modelovou řadu SUV Tiggo Chery. Zve vás Chery Autopraktik, nový dealer vozů Chery na Znojemské ulici v Jihlavě.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné ráno, 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Pražské policie a hasičům zaměstnalo středeční večer vyprošťování nadměrného nákladu. Ve Vídeňské ulici v Krči se pod železničním viaduktem zasekl kamion převážející vrtnou soupravu, který jel směrem z centra. Místo museli zabezpečit hasiči a událost omezila také provoz MHD. Autobusy musely jezdit po náhradních trasách. Podle předběžných odhadů se škoda vyšplhá až na 30 milionů korun. Vláda chystá zásadní reformu systému ochrany dětí, která má sjednotit pravidla pro jejich odebírání z problémových rodin a přinést vznik centrálního úřadu. Nově by soudci měli při svěřování dětí do péče důsledněji přihlížet k domácímu násilí. Zařízení pro okamžitou pomoc, jako jsou klokánky, však změny kritizují a varují před hrozícím krachem. Podle fondu ohrožených dětí je přitom kapacita zařízení už nyní nedostatečná a případů týraných dětí v Česku přibývá. A pojďme také na hokej. Pardubické Bčko poprvé v ročníku první ligy prohrálo dva zápasy za sebou. Východočeši v 10. kole Maxa ligy podlehli Litoměřicím 3-6 a v Chrudimi v premiérově nedosáhli ani na bod. Naproti tomu Zlín čeká na výhru už 8 zápasů. Tentokrát brali Berani pod bod za porážku 2-3 po prodloužení s Kolínem. Po 4 triumfech skončila vítězná série Havířova. Třebíč se radovala 4-3 po prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: S pokládáním kabelů vysokého napětí pomáhá na poli u Dukovan na Třebícku unikátní metoda – pluhování. Díky tomu se v porovnání s klasickými výkopy zkrátí práce o týdny i měsíce a náklady budou nižší až o 35%. Pluh dokáže za den položit i 1500 metrů kabelového vedení, zatímco při bagrování to jsou desítky nebo nižší stovky metrů. Metoda se už letos osvědčila například u okříšek na Třebícku. Na Vysočinu dnes večer a v noci dorazí přehánky a déšť. Do té doby nás ráno a dopoledne bude provázet sluníčko, mračna se začnou tvořit odpoledne. A teploty do 22.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Taky s Filipem, dobrý ráno. Dobrý ráno.
2: Krásný, dobrý ráno.
1: Krásný, čtvrteční. Dobrý ráno. Jak vám je? Mně je krásně teda.
2: Taky.
1: Já jsem se vyspal tak hezky a dokonce i telefon mi píše You are rested and ready for today.
3: Tak na rozdíl od včerejška, vej, to se byl
1: no,
3: tak
1: počkej, já jsem byl
3: mírně nakyslej se byl.
1: Já jsem tady nebyla, já byl včera chcíplej.
3: Ne, hele, on jak viděl, jak tady včera, že tady nejseš, jeho nálada šla normálně o 60% dole, už se to s ním drželo až do 9. Respektive do 8, než přišel Marek ztracený, to zase pokřál nějak.
2: Vidíte, já mu nerozporuju, mě je to jasný, že se ti stejskalo.
4: No fakt, já tady byl včera celý ráno. No,
2: tak jsme tady všichni.
1: Tak dobrý ráno vám všem, 6 hodin, 3 minuty a Shakira, whenever, wherever, tím startuje snídaně šampionu. Hezký ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Shakira. 6 hodin, 6 minut na Hit Rádiu. Dobré ránko.
1: Já vám tak závidím, že nejste tady ve studiu, protože to, co se tady dělo v průběhu tohle songu,
2: může...
1: No, takže dobré ráno.
0: Co se to děje?
1: Já jsem,
0: já doufám, že aspoň tady tu debilní pozitivní energii jako přijímáte vy, kdo jste u rádia, jo? Tak dobré ránko z Hit Rádia. A já bych chtěl říct, že mě se dneska v noci zdál strašný sen.
1: Jaký?
0: Mně se zdál strašný sen, jo. Já teda si pozoruju spánek hodinkama, mám tepovku kolem 50 úderů za minutu. Normálně. A dneska ráno jsem se podíval po tom snu 110, čověče.
1: To je velká změna.
0: 110 a já jsem se probudil a srdce mi dělalo.
2: Ukaž ještě jednou. Jo, to je neskutečný, to byste museli vidět.
0: Normálně fakt. Spadl jsem z letadle.
1: Normálně
0: se mi zdálo, že jsem spadl v letadle, ale my jsme to přežili, teda nechápu jak, ale normálně jsme spadli.
1: A tak to většinou znamená pak v tom životě něco dobrýho.
0: No to nevím, já jsem se probudil a normálně jsem si dal takhle ruce křížem na tělo a usnul jsem...
1: Jako mrtvola, jo?
0: Jako mrtvola. Já už jsem se hodil do penálu normálně, ne? Takže jako divoký sny teda, co vám?
1: Mně se dneska taky zdál sen, jako příjemnější, ale divnej. Byla tam Eva Farná, Věra Špinarová a Vojta Dyk, který společně byli na featu, což už je neproveditelný, ale byli společně v nahrávacím studiu, tak to bylo příjemný. No, já jsem si pak ráno k čištění zubů a malování pustila tyhle ty tři interprety po sobě a vlastně zajímavý mix.
0: Ty blaho, a co Filip?
2: Mě podvedla přítelkyně.
1: A ten sen?
2: Ten sen byl, samozřejmě, já jsem spadnul taky letadlem, no. Výborně, no, hele, já si udělat kafe, už se s váma nekamarádím, čau.
0: Tak Filip odešel.
1: A čeká nás minuta šampionů.
0: No tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jestli se vám dneska v noci na dnešek něco zdálo a co, jo, zkraťte to, jestli to je ideálně co nejkratší, stihneme přečíst co nejvíc zpráv a těšíme se na to.
1: Jak se jmenujete, odkud jste a co se vám zdálo?
0: 777 937 777 Last Good Night.

0: čtvrt na sedm. Posloucháte čtvrteční hitrádio, tohle je snídaní šampionů. A za malou chvíli začíná minuta šampionů. My jsme tady probírali, co se nám v noci na dnešek zdálo, že to byly teda hrozný kraveny. Já spal v letadle, nebo s letadlem. Jasmin byla v nahrávacím studiu.
1: S Evou Farnou, Věrou Špinárovou a Vojtou Dykem.
0: A Filipa, budeme to opakovat, podvedla holka.
2: Přesně tak.
0: Přesně tak. Tak co se zdálo vám? Minuta šampionů startuje právě teď.
3: FČ a Frýdek Místek sny se jí zásadně nezdají.
0: Martina Praha, zdálo se jí, že přišla do práce v pyžamu.
3: Monika Brno ve snu před katedrou vysvětlovala pokyny policisty při řízení křižovatky.
0: Martin Hradec Králové jel s traktorem, předjížděl ho autobus, vytlačil ho ze silnice a naboural do autobusové zastávky.
3: Daniela Praha, zdají se jí sny každou noc a jsou to prý totální kraviny a chaos.
0: Alena Příbram, zdálo se jí, že jí manžel oznámil, že čeká dítě. Ráno se mu radši vyhýbala.
3: Simona Praha, zdálo se jí, že si vzala za manžela svého šéfa.
0: Aha, Pavel Zlín, zdálo se mu, že vyhrál Superstar a to neumím zpívat.
3: David České Budějovice prej byl zpátky ve škole a psal maturitu. Mm-hmm.
0: Roman Zlín sny si nikdy nepamatuje, ale dneska se probudil se smíchem a neví proč.
3: Roman z hlavy se probudil jako žena ve snu.
0: Květa Děčín zítra odlétá na dovolenou, zdálo se jí, že jí uletělo letadlo.
1: Nemilé. Mm-hmm. Musím se
3: nadechnout. A to je stejně, veď, ty sny, jakože jaký fakt kraviny se nám dokážou zdát.
0: Já teda nevím, jestli to máte taky, ale já se často vracím na jedno stejné místo.
1: Jo, to jsi mi říkal.
0: A já bych to místo i namaloval, čověče. Hmm. Jako opravdu ten dům, jak to tam vypadá, jak vypadá to okolí a nevím, co to může znamenat.
1: A to by mě děsilo, tyjo. To jsem ráda, že se mi nezdá, klepu tady.
0: No, mě jako napadlo jednou, že bych mohl projet Google Maps jako Street View, ale asi by mi to zabralo, jako kdybych projížděl celý svět. Asi bych to chvilku udělal. Ale podle mě to místo někde existuje. Co vy máte to tak? Možná jo, možná ne. Možná si taky vzpomenete. Stejně jako Eva Farna a Mirej. Tak pojďme na to. 6 hodin, 16 minut. Dobré ráno.

0: 6 hodin 20 minut, tohle je Hit Radio, Eva Farná a Miraj. Atomový hodiny máme. Teďka máme nově i jaderný hodiny. Prosím pěkně, ve Vídni a Pekingu vznikly první funkční jaderný hodiny založený na teoriu 229. To je vlastně úplně nepodstatná informace, ale co je na tom zajímavé, takže lidstvo dokáže postavit hodiny, které se za desítky milionů let seknou asi o jednu sekundu. Absolutně přesný měření času. Takže atomový máme, jaderný, je to nějak prostě vymakanější.
1: Jako pokus vlastně dobrý, vynález super, ale myslím si, že jsou mezi námi tací, kterým je to stejně jedno a budou chodit stále pozdě.
0: No, to je pravda. Takže jestli byste měli s někým schůzku ve čtvrt na sedm teďka ráno a už tam skoro 6 minut čumákujete, tak on přijde. Pravděpodobně asi ty nemá teda atomový ani jaderní hodiny, ale já si říkám, že to je vlastně úplná hloupost, jako vymýšlet tady nějaký nový jako jaderní hodiny. Teď hodiny se přece vždycky nastavovaly podle teletextu, ne? Dali jste to taky, ne?
1: Jo.
0: A vždycky tu sekundovku si zastavila přesně jako na celý a čekala, až tam na tom teletextu na televizi to tam padne a pak jsi říkala, hele, já mám hodiny nastavený podle teletextu, takže jako atom, jádro. Za chvíli Pink, Trustfall, taky si vyřížel s Mafia a aktuální doprava. Hezký ránko.
2: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
7: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
6: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
7: Café-gusto.cz.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz.
10: Na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engova nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
8: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Jihlavě v Dělnické ulici mezi křižovatkami ulic Družstevní a Chelčického. Probíhají stavební práce, počítejte s omezením. No a v Humpolci ve Dvorské ulici u křižovatky s ulicí Jana Zábrany počítejte s omezením kvůli stavebním pracím.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: do vašeho playlistu přímo ze Švédska Swedish House Mafia, John Martin, 6.33 na Hitrádiu. Hezký ráno a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Američan John Merriman se pustil do boje s černými skládkami. Nejvíc ho prý rozčilují staré pneumatiky, které lidé vyhazují v přírodě. Za roky uklízení tady od roku 2008 jich nazbíral už více než 15 tisíc. S nadsázkou říká, že zatímco ostatní je za cvičení v posilovnách platí, on to má zadarmo. Velmi nebezpečnou podívanou předvedla 50-letá Francouzka na německé dálnici. Zastavila automobil přímo mezi jízdními pruhy a vystoupila ven. Za plného provozu pak začala tančit. Zatímco kolem ní projížděla auta, naštěstí se nikomu nic nestalo. Americká učitelka chtěla při placení nechat prodavači $5 jako dýško. Kvůli špatně viditelnému displeji ale zadala místo toho $5,000. Prodavač si částku nechal strhnout a žena pak musela měsíce bojovat s bankou o vrácení peněz. Tak nakonec jí prý banka slíbila vrátit celou částku s úroky. Jestli se tak už stalo, tam nepíšou.
0: Jasně, špatně čitelný displej, jo. Chápu. Já teda nevím, jak vy, ale já to mám s lidma tak, že když platím bez kontaktně, jakoby s vírou a vůči lidem, tak já se vždycky dvakrát, třikrát podívám, co tam je za částku.
3: Jo, tak to já vůbec právě, já nekecej. To absolutně neověřuju a slepě důvěřuju.
0: Tak tebe bych rád přivítal v mém kšeftě teda. Můžeš pípat klidně celý den. Pojďme na srdcovku, Depeche Mode, Walking in my Shoes, a připomínáme, že Jirka Pelnář vám hraje srdcovky taky mezi 12. a 13. 5 a 1 z nich vybíráte vy. Tak jdem na to, šampioni, hezký ráno.

0: Leony, 6 hodin 41 minut.
1: Říká se, že protiklady se přitahují, ale podle vědců to možná platí jenom do chvíle, než spolu sednete například do auta a začnete vybírat hudbu. Jo, tam to neplatí, protože údajně páry, který mají podobný hudební vkus, tak můžou mít mnohem pevnější vztah.
0: A to si myslím, že sedí teda. To si myslím, že sedí. Jak to máte vy, kdo nás posloucháte s partnerem, posloucháte stejnou muziku? Co vy tady ve studiu?
1: No, my to tak máme. Máme jako stejný nebo podobný hudební vkus a styl, ale třeba můj Kuba mě naučil poslouchat víc tvrdší věci, trošku jako metalu a tak, a vlastně se mi to začalo líbit, ale jinak my jsme oba taková všeho chuť.
2: Já jsem musel přítelkyně trochu předělat, když jsme se poznali před 9 lety. Ona totiž, vy jste to zase pochopili jinak, s váma se nedá bavit.
1: Na plastiku.
2: Hele, já to dopovím, jo, nebudu na vás reagovat. Dělala ve skate shopu a tam hrála taková specifická hudba, že jo?
3: Když jsi dělala?
2: Tak ve skate shopu.
3: Jo, ve skate shopu.
2: Jo. Vůbec vlastně nevím, jak jsme se seznámili, já na skateu nejezdil nikdy, no to je jedno teď, jo. Takže poslouchala takový ty Millery, že jo, a tohle no, tam hrálo, jo. Takže jsem to předělal trošku, ten styl, a posloucháme většinou takový devadesátky v autě, RMBčko starý máme rádi, takže takhle, jestli to má ráda, nevím, já to pustím a nic nenamítá, nebo samozřejmě taky Rytmuse Bangoro, jedeme taky.
1: No jasně,
2: to mám rád.
1: A co Michal?
3: Jo, tak u nás jede člověče house, deep house, afro house, osmdesátky hodně a Coldplay teda.
2: Jo, tak ty nesklamou nikdy.
3: Tak tohle máme společného, no. Hele, a takhle, otázka, jaký interpret by pro vás třeba na prvním rande znamenal konec? Jako nevěří si představit, představ si, že se s Kubou vidíte poprvý, jo. Tak co kdyby ti pustil v autě, tak co by si řekla, že tohle ne? Ale já bych jako nerozdýchal Michala Davida nebo třeba Maxim Turbulence. To bych jako fakt nedal. Co vy?
1: Počkej, mašinka ti vadí, jo.
3: Strašně.
2: Hele, já asi musím říct, jako mladý nás tolik asi neposlouchají, ale já třeba kdyby pustili Viktora Šína, tak bych
1: Ježíš, odkázal. Tak na Viktora mi nesahej.
3: Počkej, jak ne. Mladý? Myslím si, že nás neposlouchají lidi, kterým je 35.
2: Já myslím takový ty 20-letý, víš jak, Michale.
1: Počkej, jako jestli se bavíme o reperech, tak Viktor je jeden z těch, jakoby, co si myslím, že ho můžou mít rádi i fakt starý lidi, protože je dobrý.
3: Tak pojďme si zahrát něco pro nás. Pro dinosaury, Verona, Hey Boy, taky DJO, End of Beginning za malou chvíli a samozřejmě i aktuální dopravářský ráno.
4: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Dotace z Fatre jsou zpět.
6: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
5: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
6: Ti, co sousedům staví novostavbu.
5: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
7: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
8: Adrenalinová událost roku je tady. Eferis Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zažij legendární FMX Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
9: Čau lidi, já jsem Libor, formul mistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy do Horácký arény, kde bude FMX Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, dorazit se podívat do Jihlavy, bude to stát za to.
8: Vstupenky na ticketportal.cz.
10: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.
10: A v baťůžek?
11: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
12: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
11: Běž už.
12: Více na cestaodpadu.cz.
13: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
14: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
15: Šéfe, došel matroš!
16: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let. Čedok.
18: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
20: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice. Na výjezdu z Nového Města na Moravě je silnice uzavřena. No a v Černovicích v části obce Panské Mlýny na Pelhřimovsku je z důvodu stavebních prací uzavřen most.
22: Mami, proč máme všechno od konceptu?
23: To jen se zeptej, tatínka.
24: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: tohle nás moc baví, snad i vás. DJO End of Beginning, Hit Radio 6.54, dobré ráno. Teď je něco, co se nebude dobře poslouchat vám, kdo taky nemáte rád pavouky. Tak Česko má dva nové druhy pavouků, respektive dva druhy, které tady vědci poprvé potvrdili. Na Jižní Moravě to našli.
1: Jaký?
0: Vzácnou skákavku a snovačku. Jo. Takhle, ono je vlastně úplně jedno, jak to vypadá, je to prostě pavouk. A já si říkám, jak je možný, že jsi dospělý člověk, jo? Považujete se za dospělý, asi že jo?
2: Já moc ne teda, ale
0: dobře, tak jak je Jasmin možný, jo? Že my dospělí se teda jako nebojíme, já nevím, třeba porodu a že se nebojíš hypotéky a tady těch věcí, ale že se bojíš takový malý potvory, která je velká jak nehet, jako jo?
1: Jako je to zarážející, takhle, u nás doma to vadí spíš mýmu Kubovi pavouci, já třeba nezvládám hady, ale pavouk mi taky vadí, ale říkám si jako, že třeba v Americe mají strašně moc hubících firem na všechno možný, na šváby, ty zavoláš, že máš doma švába, oni přijedou, proč tohle není s pavoukama tady?
0: Jako krotitele švábů teda. No. Že by vlastně tady mohli být krotitele pavouku, no já si taky říkám, no. Protože, a kde je u vás ten největší zbabilec doma? Já se k tomu přiznávám, já se bojím pavouku teda.
1: No u nás taky ten Kuba a mně přijde, že většinou ten chlap se bojí víc pavouku, je to u vás taky tak?
2: Hele, já bych mohl klidně dělat toho krotitele, já se pavouku nebojím vůbec. Pravda, že jsem teda nikdy naživo neviděl třeba neviděl tarantuly, pavouka. Jo, že bych, ale ty český pavoučci malý, vemu do kapesníčku, dám za plot, hodím z okna.
1: Malý, co taková Johana s dlouhejma nohama.
0: Johana,
2: tak, se Hanu jsem v pohodě,
0: jo, Johanu tu mám rád taky. Jo. Ona je taková, víš, ona má
1: přesně
0: co chytí, ty když jim čapneš za tu hnátu, tak ti můžeš vyhodit.
2: Je to dolňák prostě, klasický.
0: Hele, já teda jako chápu, pojďme si říct, jako já chápu, že pavouci jsou důležitý pro ekosystém, jo, ale říkám si, jako jestli musí být jako součástí mého obyváku.

0: pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
10: Krásné ráno, je 7 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Mladí Češi podle průzkumu často potřebují k pořízení vlastního bydlení pomoc rodičů. 89% rodičů si myslí, že bez finanční podpory rodiny mnoho mladých na vlastní nemovitost nedosáhne. Třetina rodičů svým dětem s bydlením pomáhala a dalších 35% očekává, že tak bude muset učinit v budoucnu. Rodiče přitom nepomáhají jen penězi, ale například také ručením, vlastním domem nebo bytem. Letecká linka mezi Amsterdamem a Barcelonou je tou nejvíce stresující v Evropě. Nelichotivé prvenství získala ve studiu portálu Air Advisor, v níž se zohledňovaly faktory, jako jsou zpoždění, rušení letů, doba ve vzduchu nebo povětrnostní podmínky. Naopak roli nehrála bezpečnost provozu. Ve vrchní desítce se objevují také spoje mezi Lisabonem a Madeirou, či Londýnem, Heathrow a Frankfurtem. A pojďme také na sport. Hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do playoff. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2, David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky. Na výhře východočechů se gólem a asistencí podíleli Vladimír Sobotka, Lukáš Sedlák a Miloš Kelemen. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Už tento měsíc se do Jihlavy vrátí filmaři, tvůrci a fanoušci dokumentárních filmů. Mezinárodní festival Jihlava vypukne 23. října a potrvá 10 dnů. A letos to bude ještě slavnostnější, protože akce slaví už 30 let. Toto výročí připomene i premiéra střihové filmové eseje s pracovním názvem Jihlava 30. Myslet filmem. Doprovodný program pak nabídne divadlo, hudbu, mluvené slovo i podcasty. Ještě počasí. Po ránu bude na Vysočině jasno, odpoledne už bude oblačno a večer a v noci dorazí přehánky a déšť. Do té doby teploty 19 až 22 stupňů.
12: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Ahoj, dobrý ránko.
14: Krásný čtvrtek vám všem.
15: Snídaně šampionů.
10: Tady ve studiu se děje taková zajímavá věc a nevíte o tom ani vy dva, kdo tady sedíte naproti mě. No. Je to takový to, on to udělá někdo druhý, on to vymění někdo jiný, třeba, já nevím, toaleťák, jo, že to nechceš vyměnit. Tak já tady mám myš, která už týden bliká, že chce vyměnit baterku a pořád se k tomu nikdo neměl. A taky si říkám, že
16: sám.
10: Doufám, že to nevyjde na mě, no. Takže znáte ten pocit.
14: Známe ten pocit.
10: No tak já to jdu asi vyměnit. Já jdu vyměnit baterku, vy si užijte hudbu. Fergie, a little party never killed nobody, tím startuje další hodina, hezký ráno.
17: Hit Radio Vysočina.

0: po sedmé ladíte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, krásné ránko.
1: Já se vám chci k něčemu přiznat, ale bude to výměnný obchod, jo, protože vaše příběhy chci taky. Můj Kuba je na své poutní cestě stále, v neděli už se mi vrací naštěstí a já si tak doma rozjímám, smutním, koukám se na romantický komedie.
0: Smutníš, jo? Hele, Kuba vytáhl paty z baráku a ty koncert, akce, bar, jo, takhle nějak to vypadá.
1: Tak potřebuju, no nechci být sama doma, ale to bylo minulý týden, teďka už smutním. Každopádně jsem koukala včera na film, kde žena ráno vstala, probudila se vedle muže, šla se nalíčit a pak si lehla zpátky. A já si normálně vybavila samu sebe na začátku vztahu, ne že bych se takhle líčila, ale já když jsem se vedle Kuby probrala, on spal ještě dlouho, tak jsem si učesala vlasy, že jsem vstala, šla jsem do koupelny, učesala si vlasy, omyla obličej, dala si krémík a pak jsem se vrátila do postele a byla taková jako vyfrešovaná.
2: Jako připravená.
1: Jo?
2: No? Jako připravená. No to je hezký, a pak to skončilo teda, chápu.
1: Ne, tak dělali jste taky něco takového na začátku vztahu? Nepředpokládám, že vy jste si dva tady šli krémíčkovat obličej, ale něco, co jste dělali a pak už jste to přestali dělat.
2: Já nevím, no, tak nějak ty věci jako zůstaly, tak já si mají čistím zuby, já se jako umeju takhle jednou denně. Asi jako to drží, no, ale jako chápu, kam tě míříš, protože ty první tři měsíce vztahu jsou taková zkušební verze člověka a pak ta plná verze zase odemkne za nějakou dobu, že zjistíš, jaký ten člověk opravdu je, ale já nevím, tak my asi v klidu, co u Filipu?
3: Já jsem nechodil ty první měsíce doma v takovým tom domácím, víš, jako jo. Mám tady takový ty starý šortky, starý
1: kvádru
3: triko,
1: prostě.
3: Víš, aby jako, když se pokecám, tak mi to nevadí, tak jsem vlastně jako nosil pořád jenom hezký hadry doma. A teď vlastně, už ne, no, teď už ne.
2: To jsem připomněl s tím oblečením a Jasmin mi to potvrdí, víš, že občas jsem přišel, měl jsem díru pod paží v triku.
1: Ještě, no tak, že už se to neděje.
2: To bych se samozřejmě na začátku vztahu nevzal, jo, a pak vždycky a ruce za hlavu a vždycky, ty tam máš tady zase díru, čověče, tak to jsem vyhodil ty trička už.
1: Ach jo, no tak máte vy něco takového, co jste dělali na začátku vztahu, nebo váš partner, klidně nám ho jako práskněte.
2: No prostě, co jste dělali ten první, já nevím, tři měsíce, půl roku ve vztahu, aby partner nepoznal, jaký doopravdy jste. Tak to nás zajímá, to nás moc zajímá.
1: Číslo k nám 777-937-777, budeme rádi i za nějaký kratší hlasovky.
2: Nebo nám to sem pěkněte SMS-kou, my k vám posíláme další hity Činasky, Láska a Data, taky tohle Shaboozy a Bar Song, to vás zabaví 7 hodin 9 minut, hezké ráno.

0: Čtvrt na 8 přesně, Čínařské láska a data. Posloucháte Hit Radio, tohle nám jde vlastně docela na ruku, protože o lásce se bavíme. Řešili jsme to, že na začátku vztahu se nějakou dobu snažíme, aby partner nepoznal, jaký doopravdy jsme. Trvá to tak 3 až 6 měsíců. No a ptali jsme se vás, co jste dělali na začátku vztahu a teď už ne.
1: Tak máme tady zprávu třeba od Dagmar. Je mi téměř 72. Dodnes chodím doma v šatech, jemně nalíčená. Manžel dlouhé kalhoty a košily a již vyměnil nedávno za tričko. Jsme spolu 45 let.
0: Tak možná to je ten recept na dlouhodobé manželství. Hmm. Dobré ránko, já jsem před partnerkou neprděl a držel to, teď už to nedržím a prdím, co zade kráčím. Mějte se, Míra. Takhle, my z toho nechceme dělat nechuťárnu, ale těchto zpráv přišlo jako většina od vás.
1: No. Odhalili jste nám, jaký jste čuňata, fakt těch zpráv bylo strašně moc, takže jsme se dohodli, že tyhle číst nebudeme.
0: No, čuňata, jak se to vezme, že?
1: Tak další zpráva. Já než jsem k sobě poprvé vzal přítelkyni, tak jsem normálně si vzal 2 dny celé na volno a celé je prouklízel.
0: Tak počkej. Tak to mě připomněla zpráva tadle. Na začátku vztahu.
2: No.
0: Hele, vyklizená myčka. Vytřeno. Jo, navařeno. Míša vařil. To se mohl přetrhnout, hele. Kotrmelce, kolotoči, všechno. A vydrželo to chvíli.
1: A že vám to nezůstane, já to nechápu.
0: Přiznávám se. No, protože, já nevím, no, ale... Já škotrmal, se příkusy na začátku.
1: Ach jo. Ivča píše, dobré ráno, tak já teda, co jsem maximálně dělala, byla ranní káva do postele, ale jinak jsem byla vždy svá, ať ví, do čeho jde. Hold každé ráno rozcuchaná a slina u pusy, Ivča. A to je fakt, že jak jsem říkala, že já jsem se třeba ráno učesala prostě první třeba měsíc, dva, nebo nevím, tak teďka vlastně má Kuba plnou galerii mých fotek, kde spím. Jo, on tam nemá, někdo si posílá nějaký jako nudes, jak se tomu říká. Ne, mě má vyfocenou, jak já tam prostě chrápu s otevřenou pusou.
0: Mě prostě mrzí, že se stala časa, ty jsem do rádia.
1: Já ti připomenu, jak jsi mi ráno říkal, že mi to sluší.
0: Pojďme
1: dneska
0: na hlasovku od Hanky.
3: Ahoj, tady Hanka. Tak já se přiznám, že já jsem nic takového nikdy od začátku vztahu nedělala. Já jsem moc upřímná, takže každý partner věděl hned od začátku, do čeho jde. A to stejný moji partneři, ty prostě taky byli takový, jaký byli. Takže my jsme si hned od začátku ukázali, do čeho jdeme a mohli jsme si rozmyslet, zda do toho půjdeme nebo ne. Hezký den, Hanka.
1: Děkujeme za hlasovku, Haní.
0: Děkujeme za hlasovku. No tak děkujeme všem za vaše zprávy i za ty prdící samozřejmě. Jasně, patří to k tomu, no, nebudem si lhát. Lady Gaga, Abrakadabra, další muzika pro vás. A my vám z Hit Rádia přejeme parádní čtvrteční ráno.

0: Lady Gaga, Abracadabra, tohle je Hitradio v 7.21.
1: Krásné ránko, další skvělá muzika za moment.
0: Ace of Base, tohle je za mě jedna z definice devadesátek, taky Alex Warren, no a už se blíží i rychlá pětka. Tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotek, a tak zůstaňte s námi.
2: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme výběr.
8: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Zažijte SUV Chery na vlastní kůži. Roadshow Chery míří do Jihlavy v neděli 11. října od 10 hodin do obchodního centra Aventin. Přijďte vyzkoušet modelovou řadu SUV Tiggo Chery. Zve vás Chery Autopraktik, nový dealer vozů Chery na Znojemské ulici v Jihlavě.

0: 9900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak...

0: desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Jihlavě, v Gorkého ulici, probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. No a v Moravských Budějovicích v ulici u Mastníka na Třebíčsku je uzavřena silnice z důvodu stavebních prací. Provoz je tam veden pouze jednosměrně.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: nejnovější Alex Warren, Fever Dream 7.32. Posloucháte čtvrteční Hitrádio, snídaní šampionů, dobré ráno. Pojďme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Australský surfař zažil pořádný šok, když na něj zaútočil zhruba pětimetrový žralok. Predátor se zakousil přímo do jeho surfovacího prkna. Muž měl obrovské štěstí, protože žralok mu doslova ukousl prkno pod nohama. Surfař vyvázel bez vážného zranění. Pár milovníků adrenalinu se rozhodl pro netradiční životní krok a uspořádal si svatební obřad během seskoku padákem z letadla. Oddávající hovořil k novomanželům přes vysílačky připevněné v přilbách a prstýnky si navlékli až po úspěšném přistání na louce.
0: Berete si zde přítomnou?
2: Ano. No a bizarní zásah si vyžádala záchrana mladíka, který se v nočních hodinách pokusil vloupat do opuštěné chaty. Místo dveří zvolil komínovou cestu, kde uvízel hlavou dolů a musel strávit několik hodin v mrazu, než jeho volání o pomoc uslyšel náhodný kolemjdoucí.
0: No to je hlupák, děti, co vy do nás posloucháte? To je hloupý pán.
2: Ještě hlavou dolů.
3: No, na Santa Clausu, na Santa Clausu.
0: No ne, Žižka, ale už i malý dítě ví, že komínem se dárky nosí.
3: No,
0: tenhle

0: a čtvrteční Hit Radio. 7.37, hezký ránko, pojďme soutěžit. Rychlá pětka. V rychlé pětce máte celý tento týden možnost vyhrát poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Více jak 3000 titulů určitě si každý vybere.
1: Soutěžit dneska bude Vlaďka. Vlaďko, krásný dobrý ráno.
2: Krásný ráno, ahoj.
0: Dobré ránko do Křenovic. Křenovice, není to u Hrušek někde, u Brna?
2: Ale ne, ono je víc, ale tam jsou taky jedny. Jsme v Jižních Čechách.
0: Ježi, takže do Jižních Čech zdravíme. Ty jsi říkala, že vedeš děti do školky 3 až 4 roky, už jsou odvedený, anebo teďka je to v procesu?
2: Ne, jsou, ty jsou tady se mnou, to bychom asi nestihli za těch 40 vteřin.
1: Tak budete hádat spolu aspoň.
0: Tak pojďme na to.
2: Tak.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuj 3 druhy ovoce, které rostou na stromě.
2: Jabko, hruška a banán.
0: Třeba.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik nohou mají dohromady 2 pavouci?
2: 2 pavouci? 16?
1: Je to tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje naše česká státní hymna?
2: Mm-hmm. Kde domov můj?
3: Mm-hmm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Vladko, budeš vědět, jak se jmenuje žlutá rodina z amerického animovaného seriálu?
2: Simpsonovi.
0: Jasná věc.
1: No a poslední, 5. otázka. Kolik minut má 1/4 hodiny?
2: 15.
0: Yeah.
1: Je to tam!
0: Takže voucher v hodnotě 2000 korun na nákup na Audiotéka, ten je tvůj, gratulujeme.
2: Děkuji moc.
0: Není zač. Zdravíme do Jižních Čech a už můžeš odvést
1: ratolesti
0: do školky.
2: Jo, jdeme na to. Díky moc, krásně,
0: nashled. Ahoj. Tak poslední voucher na Audiotéku budeme pro vás mít opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Za malou chvíli 7:45, posloucháte čtvrteční Hit Radio, tohle je Anastasia. Dobré ránko.
1: Dámy, jestli máte pocit, že vám ujel vlak, tak vám chci říct, že nikdy není pozdě na nic, třeba ani na rodinu, protože na nás vyskočil článek, kdy se stoletá želva stala vůbec poprvý maminkou a rovnou má 16 malých želviček, partnerovi je taky přes 100 let, takže holky, žádný stres. Ale k čemu se chci dostat? Včera jsme tohle téma řešili večer s Michalem a on říká, a tak to je v pohodě, tak želvy se dožívají tak 500 let, ne?
0: No a ne.
1: Tak prosím tě, zpátky do školy, opáčku, jo, jsem si tady připravila pro tebe.
0: No tak ty porovnáváš želvy a lidi, tak ne, to je tak docela neporovnatelná věc. Ne?
1: Vodní želvy 20 až 40.
0: Od koho?
1: Vodní želvy 20 až 40, suchozemské 50 až 100 a obří želvy běžně přes 100 let, výjimečně 150 až 200, ale 500 let, Míšo, opravdu ne.
0: Tak to má ta mamka želva za pár, ne?
1: To měl být hezký vstup, milej, a pak je tady
0: já
1: Michal.
0: Já vím, co chtěla říct, že samozřejmě nikdy není pozdě začít, tak pokud se rozmýšlíte, že třeba chcete začít, já nevím, cvičit nebo posilovat nebo něco takového, proč se budeme o věci, které bych chtěl dělat já? Dělám. Tak nikde není pozdě. Za malou chvíli Imagine Dragons, taky Kamarád a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Podzim na Vysočině jako malovaný. Barvy lesů i krásy měst a památek. To stojí za poznání. Vydejte se prozkoumat naši Vysočinu. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Ahoj Jihlaváci, dlouhá reprepauza je u konce, na Vysočinu se opět vrací druholigový fotbal. V pátek 9. října v 18 hodin k nám zamíří Prostějov. Buďte s námi u toho a bojujme společně za Vysočinu.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji, Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
11: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světle nad Sázavou. A to z stavebniny.
12: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty v Třebíči ve Vítkově ulici a v ulici Jana Skácela probíhá výstavba kanalizace a vodovodu. Očekávejte omezení provozu. No a na Havlíčko-Brodsku na výjezdu z Plačkova směrem na Kamenici probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena.
18: Mami, proč máme všechno od konceptu?
19: To jen se zeptej, tatínka.
20: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
21: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
22: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Imagine Dragons 7:53 na Hit Radio.
1: Včera jsme tady s Markem Ztraceným představovali jeho velký návrat domů na Šumavu. 7 koncertů v Železné Rudě, krásná příroda, taková komornější atmoška, romantika. No a včera v 6 večer začal předprodej a v 7 už normálně nebylo co prodávat.
0: Všechny lístky zmizely během pár minut, tak my moc gratulujeme. Já si myslím, že Marek už si nemůže v klidu zajít na Šumavě ani na houby, protože mu tam místo hříbku rostou fanoušci. No a protože nás zajímá, jestli už to Marek vůbec rozdýchal, tak jsme mu rovnou zavolali. Marku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ránko. Jaké máš ráno?
2: No tak za prvý vás slyším, tak samozřejmě skvělý. A za druhý jsem se probudil s tou ohromnou radostí. Potom včerejšku se dodávali ty lístky a já jsem doufal tajně, že bude zájem o tyhle koncerty, ale nikoho nenapadlo, že bude ve frontě stát 30 000 faroušků a že to bude takhle rychlý. Takže chci za takhle využít situace a poděkovat všem, kteří měli chuť se vyrazit na Šumavu, pozdravit ty, kteří tam se mnou opravdu nakonec budou a vždycky ulovili a zároveň se trošku omluvit. Jsou věci, které občas neovlivníme, ale pravda je taková, že to, tam trošku provázely problémy ta prodej. Byl tam takovej tlak a takovej nával, že to bylo trochu divoký, takže já chci říct těm fanouškům, ať nejsou smutný, snažím se vymyslet nějaké řešení i pro ty, co se tam nedostali. Každopádně hlavní informace, jsem nadšený a mám hezký ráno.
0: To je skvělý. No a co jsi dělal ve chvíli, kdy jsi dozvěděl, že je vyprodáno?
2: No, tak zvedal telefony a odpovídal na otázky mých kamarádů, sousedů a místních, jestli bych pro ně neměl nějaký lístky přece jenom.
1: Tak co máš vlastně připravený pro ty, na který se teda nedostalo? Máš pro ně nějakou dobrou zprávu? Uvidí tě v létě třeba i někde jinde?
2: No tak je pravda, že budeme vystupovat na Šumavě, to je číslo 1 na našich hlavách, ale podepsali jsme i pár festivalů, které jsme si vybrali a je to tak, že já jsem na festivalech nehrál spousty let a tak jsme si říkali, že kromě toho, že si zahrajeme takhle speciálně na nádherném místě, tak samozřejmě vymyslíme něco pro fanoušky, který prostě nás mají rádi hlasitý a divoký, takže časem se objeví určitě moje jméno na nějakých festivalech, na to se taky těším. Mm-hmm. Ale jinak jsem celý večer přemýšlel nad tím, jak to bude vypadat na Šumavě, kresl jsem si pódium, měl jsem takový nápad, jak to paroušku tam mohl jako připravit a otravoval jsem svoji manažerku a říkal jsem jí, potřeba bych tohleto mohla, měli bychom pracovat už na tomhle, takže nikdo se mě nemohl zbavit celou noc.
0: A schválně, Marku, kdybys měl spočítat na prstech všech těch končetin, kolik lidí ty očerejčka napsalo, jestli bys ještě někde nevyštrachal dva, tři lístky, kolik těch zpráv bylo?
2: To by jsem se musel narodit černo bylo a mít spoustu rukou.
0: Je nám to jasný. Takže, co teďka doporučíme, sledovat sociální sítě Marka Ztraceného? Marek třeba něco speciálního nachystá, jak bylo řečeno. Je tak?
2: Je to přesně tak a brzy se ozvu svým fanouškům a své ztracené rodině.
1: Ještě jednou ti moc gratulujeme k tomuhle velkému úspěchu a těšíme se na léto teda.
2: Děkuju moc a pro vás dva samozřejmě mám připravený speciální lístky.
0: Děkujeme. Tak Marku, a my tě teda na oblátku zahrajeme. Už to tam jde?
2: Jo, to je dobrý díl.
0: Vlastní svět. Tak Marku, děkujeme za hovor, měj se krásně, hezké ráno, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Marek Ztracený, Vlastní svět na Hit Radio.

0: ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hokejoví fanoušci z Bystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
3: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
10: Krásné ráno, minuta po 8 a další zprávy, vítejte u nich. Úřad Evropského veřejného žalobce v Ostravě obžaloval 4 lidi kvůli jednomu z největších podvodů z DPH v historii Česka. Do rozsáhlých machinací s elektronikou byly zapleteny i české firmy a celková škoda přesahuje 4,8 miliardy korun. Vyšetřování pod krycím názvem Záblesk odhalilo propracované sítě fiktivních společností. U dalších 4 podezřelých navíc žalobci navrhli schválení dohod o vině a trestu. Polsko pořizuje nejrozsáhlejší protidronovou obranu v Evropě. Nový hluboce vrstvený systém SAN bude chránit i polské baterie Patriot. Česká armáda v současné době intenzivně zvažuje, jak s ochranou proti dronům postoupit dál. Polský systém je zatím jedním z horkých kandidátů. A pojďme také na led. Hokejisté Colorada s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu podlehli 2-3. Vítězství Jets zařídil dvougólový Kyle Connor. Brankář Lukáš Dostál inkasoval od hokejistů Edmontonu 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Ducks prohráli s Oilers 2-5. Ke svému poslednímu úvodnímu domácímu utkání sezony v kariéře nastoupil historicky nejlepší střelec NHL Alex Ovečkin. Ruský útočník sice nebodoval, i tak měl víc důvodu k radosti než jeho odvěký rival z Pittsburghu Sidney Crosby. Washington totiž i díky tříborovému příspěvku Toma Wilsona zvítězil 5-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: S pokládáním kabelu vysokého napětí pomáhá na poli udokované na Třebícku unikátní metoda pluhování. Díky tomu se v porovnání s klasickými výkopy zkrátí práce o týdny i měsíce a náklady budou nižší až o 35%. Pluh dokáže za den položit i 1500 metrů kabelového vedení, zatímco při bagrování to jsou desítky nebo nižší stovky metrů. Metoda se už letos osvědčila například u okříšek na Třebícku. Na Vysočinu dnes večer a v noci dorazí přehánky a déšť. Do té doby nás ráno a dopoledne bude provázet sluníčko, mračna se začnou tvořit odpoledne a teploty do 22.

0: set.
1: Dobré ráno, šampione.
0: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
2: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Krásné.
4: Nádhera. Snídaně
1: šampionů. Takže krásné ráno.
3: Krásné ránko.
1: Za chviličku budeme řešit jednu velkou záhadu. A to, jak vlastně poznáte, že už s někým chodíte, jo? Jestli si to musíte říct na rovinu, nebo se jednoho dne probudíte, zjistíte, že jste spolu. A hlavně, co když si to myslí jenom jeden z vás? Tak o tom za chviličku.
3: Já radši pustím asi jenom písničku.
1: Pojď na to, no. It's my
3: Bon Jovi. It's my life. Pořádný kytary, tímhle začíná další hodina snídaně šampionů. Tak krásné ránko.

0: Bon Jovi, 808 Hit Radio.
1: Psala jsem si včera s kamarádem, se kterým jsem se neviděla 100 let a zajímalo mě co novýho v jeho životě, tak si nějakou dobu píšem a on pak z ničeho nic píše, jo a asi mám holku a já nejdřív jakože cože, gratuluju a pak mi to dojde a říkám, počkej, jak jako asi a tady koukám na náš chat a on píše, ještě jsme si to neřekli, říkám, děláš si ze mě srandu, je ti 30, ne 15 a on, no tak měli bychom si to říct nahlas, říkám, tak to snad není možný tohleto, jakože opravdu si někdo mimo věk cca 13 až 15 let říká, jestli jsou spolu oficiálně ve vztahu?
0: Tak já si myslím, že ono to tak nějak jako vyplyne ze situace. Já teda když vzpomenu, protože jsem starší ročník, tak dřív za starých časů to bylo tak, že když už s někým spíš, tak s ním i chodíš, jo. A dneska to jsou teda za mě dvě rozdílné věci. Že to je jako samostatná jako jednotka.
1: Já jsem s mým Kubou cca 5 let a nikdy jsme si teda neřekli, že spolu chodíme, tak teďka nevím, jestli spolu teda chodíme, jestli spolu jenom nežijem a není to nějaký velký omyl.
0: Tím pádem teda čekáte až po svatbě, jo? Nebo jak to je? A co vy u Filipu? Řekli jste si to už, nebo?
2: Hele, my jsme to udělali jako tím puberťáckým způsobem, už je to teda 8 let, ale normálně mi Markéta, moje přítelkyně, napsala na papírek, jako bylo to na půl ze srandy, budeš se mnou chodit za kroužku, a bylo tam ano, ne, takže spíš to bylo na půl ze srandy, ale já to teda poznal, ale trvalo to měsíc a půl a neplatilo tedy taky to, že jsme spolu spali a chodili jsme spolu, no.
0: Jste spolu teda 8 let, takže to bylo 8, ne, když ti to psala.
2: 12.
1: Tak to je pohoda. Nicméně teda, jak to je u vás v dnešní době? Kolik vám je a jestli v současné chvíli, kdybyste randili, tak jestli byste se na to toho člověka zeptali, nebo jak jste to měli ve vašem vztahu, protože já jsem opravdu nečekala, že mi od 30-letýho kámoše přijde takováhle zpráva.
0: Jako možná je dobrý si to říct, protože někdy to třeba pozná, nebo možná, myslí si to jenom ta jedna polovina. Mně se to takhle jednou stalo, jo. Já jsem takhle jednou kdysi dávno prostě měl něco s letuškou. A říkal jsem si, že asi spolu budeme chodit, tak jsem začal přidávat nějaký fotky na Instagram spolu a ona si to úplně nemyslela, že teda spolu chodíme, no. Takže, ale už to je strašně let zpátky a to jsem byl větší hlupák než teď.
2: Já se jí nedivím, ale moc ani.
0: Já taky ne.
2: Viděl jsem se v zrcadle.
0: No právě nikdy. Proto.
2: No tak vidíš.
1: Tak pojďme k vám domů. 777-937-777. Dejte nám vědět vy, jak to máte a pošlete nám klidně hlasovku.
0: A budeme rádi i za klasický zprávy. Disturbed the Sound of Silence. 8 hodin 10 minut Hit Radio. Dobré ráno.

0: Imela Vsia. 8:45, minuta k tomu.
1: Tohle je Hitrádio.
2: Psala jsem si včera s kamarádem a on mi píše, jo a asi mám holku. Říkám, počkej, jak jako asi? A on, ještě jsme si to neřekli. Tenhle výrok mě v jeho asi 30 letech dost překvapil a tak jsme se ptali, jestli vy si to teda jako říkáte stále jako na základce, anebo ne?
0: Nás vlastně zajímalo, kdy se teda přesně z toho randění stává vztah? Po třetím rande, po první společné noci, nebo když vás třeba představí rodičům, tak to jsme zjišťovali u vás. Píše třeba Karolína, ahoj, my jsme s přítelem 9 let. Začínali jsme spolu ještě v době, kdy bylo in dát na Facebook zadaný, zadaná, protože co je na Facebooku, to se počítá. Takže jsme si neřekli, že spolu chodíme, ale co je na FB, je svatý, ne?
2: To je fakt, to byla doba, no. A vždycky, když jste se pohádali, tak se tam dali je v komplikovaném vztahu a takovýhle věci. To se taky dělo, to se
0: vlastně
2: tam dalo změnit.
0: To bylo taky, anebo to bylo to šťouchání?
3: Ano,
0: teď
3: jsem
0: to
3: chtěl říct, že si mohl šťouchnout. Byl tam třeba uživatelka Jasmin vás šťouchla. A teď, když si šťouchnul zpátky, tak to znamenalo, jako, že tam je meč, rozumíš?
0: No, že si chceš šťouchnout, no.
3: Taky, to
0: další zpráva od Markety.
2: Ahoj, také jsem nedávno položila otázku svému synovi, zda s tou slečnou již chodí, nebo jak to vlastně má. Odhalila jsem ho, protože měl na krku cucflek, o kterém evidentně nevěděl. Každou volnou chvíli tráví s ní, ale zatím spolu asi prý nechodí. Prý. Nějak tomu nerozumím.
0: Tak na tom asi není čemu nerozumět. Prostě spolu nechodí, ale tráví spolu volný čas, takhle bychom to mohli říct kulantně.
2: Pak píše Kamila.
0: S nynějším partnerem jsme si po měsíci řekli, že jsme spolu. Vzpomněla jsem si na pubertu, kdy pokud nebyl na Facebooku status je ve vztahu s, tak jako by vztah neexistoval.
2: Takže další Facebook a Ondra píše, ahoj k tématu, jestli si říct, že spolu dva chodí. Je mi 33 a rozhodně jsem proto si to říct, protože já jako muž si budu myslet, že jsme spolu od 10.
0: Od 10.
2: Jo, 10. Ale ona by si myslela, že to začalo už 8. A po roce mám hnedka problém, protože jsem přece zapomněl na výročí.
0: No jo, takže já si myslím, že chlapi by se na to prostě ptát měli. Aby jsme se to ujasnili, jo, protože pak přesně, jako, a ty jsi zapomněl jsi na mě, nebo jako co, prostě mě nemáš rád, jo, nebo jako, pojďme na hlasovku od myšky.
3: Aha.
4: Ahoj, dobré ránko. Tak to jsem asi teda tím párem taky nikdy s nikým nechodila, protože my jsme si nikdy s nikým neříkali. Ale potom jako se mi stalo teda u toho posledního, že teda byl naštvaný, že nevím, kdy máme měsíční výročí a kdy máme výročí vůbec a takhle. Takže jsem pak akorát dostala na dané. Ale bylo to, nebo je to pořád fajn.
0: Takže ano.
2: Měsíční výročí, takže... ty bláho.
0: To byl trošku cukroušek, ten kluk. Taky tady máme ještě hlasovku od Sandry.
5: Ahoj šampioni, my když jsme s manželem spolu začali chodit, to už je taky 10 let a plus dál, tak nám to musel říct kamarád. My jsme se ho každý zeptali, jestli jsme vlastně spolu nebo ne, protože to byla ta doba už, kdy člověk buď chodil nebo spal s tím dotyčným, takže to bylo docela vtipný, ale nakonec jsme spolu fakt dlouho a jsme svoji, takže nádhera.
0: Pěkně, a někdo nám taky volá, snídaní šampionů, dobré ráno, něco k tématu?
6: Krásné, dobré ráno, tady Luky.
2: Ahoj Luky.
6: Čau, čau.
2: Tak co ty draku?
6: Ale dobrý, mám se dopratý páteře, ale dobrý, poslouchám vám.
0: Je, no a co ty teda, říct si to, kdy začal vztah, nebo jak jsi to měl, ty, jak to máš ty?
6: Ale já to mám jako, tak nějak jako, že to vyplyne. Mm-hmm. Ale mám dost známých v Americe. Aha. A tam dokud si opravdu neřeknete, že to je jakoby vážný vztah, tak se ten druhý může stýkat i s jinýma lidma.
2: Tak já jdu zavolat Kubovi, on je pryč, ale jdu mu říct,
3: Michale,
6: že spolu chodíme. A ještě jenom k tomu Facebooku, jo.
0: No.
6: Upozorňuju, že to bylo před týdnem.
0: To tě šťouchnu.
6: Na mě vyskočilo, uživatel blablabla vás šťouchnu. Říkám, to není možný, že se po letech vrátilo tohle stoje.
0: No to nám tady píše Luky i Miroslav, píše šťouchání je stále, takže evidentně Mirek, co nám tady napsal zprávu na WhatsAppu, teda šťouchání po... Ne, ale nešťouchtě Mirek.
6: Naštěstí ráda.
2: Luky, ne, tak děkujem za kol, měj se krásně.
0: Děkujeme.
6: Hezký
0: den.
6: Čau.
2: No takže šťouchání máme, v Americe si to musíte říct, jinak teda si můžete dělat, co chcete, to jsou věci.
0: No a my jsme vlastně taky ve vztahu. A ne my, a vy se dostate u rádia. Takhle, pokud jsme si to ještě neřekli, tak ano, ve vztahu jsme.
2: Chodíme spolu.
0: Protože máte na rádiu naladěné Hit Rádio. Za to díky Five and Queen. We will rock you. Hezké ránko, šampioni.

0: Tohle jsou Five and Queen. Na Hit Radio We Will Rock You. Za malou chvíli něco novějšího a něco z českého rybníka. Kdybyste viděli Jasmin, co začala dělat, ona má tady tu písničku a ráda to musíme prozradit.
1: No jo.
0: Já teda taky, mě moc baví. Eva Farná, Perpetuum byla vlastně celkově ten nový album od Evičky. Jestli jste ho neslyšeli, samozřejmě v poslechu na streamovacích platformách. No a tahle část toho nového alba tady u nás ve vysílání za moment, taky Shakira a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Se svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Mlsání pro maminku? Šokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Šokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Šokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.
6: Nákupy v online shopce
5: Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Šokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Šokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.

0: 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Adrenalinová událost roku je tady. FNX Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zažij legendární FNX Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
3: Čau lidi, já jsem Libor, formulmistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy, do Horácký arény, kde bude FNX Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, dorazit se podívat do Jihlavy, bude to stát za to.
2: Vstupenky na ticketportal.cz. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťůžek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Pelhřimovsku za Křečí směrem na Chýnov, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na Třebíčsku v Dolních Lažanech počítejte s omezením kvůli výstavbě kanalizace. Rozhodně si dejte pár minut navíc, ať dojedete včas.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: geniální. Eva Farná, Perpetuum Mobile, Hit Radio 8.33 a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Během vyklízení starého rodinného domu po prarodičích objevila mladá rodina v zapomenuté krabici sbírku vzácných prvorepublikových hokejových karet. Aukční síň později potvrdila, že jejich hodnota dosahuje stovek tisíc korun. Poněkud nečekaně štědrého muže řešili na podzim praští strážníci. Na workoutovém hřišti v Podolí rozdával kolem jdoucím peníze. Celkem rozdal přibližně 120 tisíc korun a tvrdil, že peníze už nepotřebuje. Strážníci následně zjistili, že muž byl pod vlivem drog a hotovost pravděpodobně vůbec nepatřila jemu. Britská kočka Flossie oslavila 30. narozeniny. Kdyby byla člověkem, odpovídalo by to podle přepočtu zhruba 136 rokům. Flossie přitom během života přežila dokonce dva své majitele. Navzdory vysokému věku se podle chovatelů stále těšila poměrně dobrému zdraví.
3: Já si myslím, že to je sen každého člověka, co má nějaký domácí mazlíčky, aby s náma byl takhle dlouho. Já mít takhle dlouho pejska, tak jsem fakt šťastná.
4: Já se radši nebudu zapojovat do debaty a potom, když jsem si myslel, že želvy se dožívají 500 let. Kolik je ti let se dožije taková kočka maximálně?
2: No, já myslím, že průměr je 18, maximálně 20. Jo. My máme doma kočičku 17 letou.
3: Jo, tak tohle je držák.
5: 30, to je hezký.
4: A hezký bude i taky tohle, co bude v playlistu. Shakira, Hips, Don't Lie. Boky nelžou. Je to tak.

0: TikTok 8.41. Dobré ráno, šampioni z Itrádia.
1: Ano, Keša zpívá TikTok. Já tady pro vás mám taky takovou tik-tak časovou informaci.
0: A je.
1: Protože vědci se zabývali ideální délkou milostného dovádění.
0: Ne.
1: A přišli s číslem. Opravdu máme počet...
0: Tak kolik?
1: Hodin nebo minut.
0: Kolik?
1: Co je ideální čas na milování? Tak... Co si tak jako představuješ ty, Michale? Že je ideální doba milování.
0: Takhle, jako jsou dvě věci, jo? Kolik si představuju a kolik je realita.
1: Tak co je prý pro tělo nejzdravější?
0: Já se nechám podat.
1: Já jsem byla velice překvapená. Je to pouze... 13 minut.
0: Kolik?
1: 13 minut.
0: Tolik?
1: Nebo pravdu, protože podle některých odborníků delší doba... Pak už nemusí být příjemná. To podle mě byl nějaký odborník, který mu to úplně jako neklape a chtěl potěšit svoji manželku, že tak to mají všichni jako.
0: 13 minut ideální doba, jo. By bylo zajímavý vlastně to vyzkoušet, že bychom to zkusili dneska hromadně jako doma, vy samozřejmě, a na začátku akce spustit odpočet na 13 minut. A já si říkám, tyjo, co bych těch 12,5 minuty dělal pak, tyjo.
2: Se svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Dotace z Fatre jsou zpět.
7: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
6: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
7: Ti, co sousedům staví novostavbu.
6: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
8: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
13: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
15: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
17: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
18: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
19: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
20: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
21: Unihobby.
20: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
22: Na Vysočině ráno nikdy nevíte, co vás čeká. Zatáčky, kopce, mlha. a zima.
0: Takže potřebujete auto, na které je spolech.
22: Nové nebo ojeté, hlavně, aby vám sedělo.
1: Vysočina Auto Group. Již více než 30 let specialista na auta pro život na Vysočině. 3 autosalony, 8 značek.
0: Vysočina Auto Group. Auta pro Vysočinu.
21: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro novou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Chad Kruger a Josie Scott, Hero, tohle je Hit Radio. Dobré ráno v 8.52. Představte si, že 30 let zakopáváte doma o jeden šutr, používáte ho jako zarážku na dveře a občas ho přesunete, když ho uklízíte. Jo? A pak vám někdo řekne, hele, ten kámen má hodnotu přes 2 miliony korun.
1: Prosím.
0: Tohle se opravdu stalo jednomu Američanovi, ukázalo se, že má doma vzácný meteorit a na své farmě ho používal jako zarážku do dveří.
1: Nebože.
0: Kámen. Obyčejný kámen.
1: Já na to tady teďka koukám, jako 10-kilový kámen, to mi řekni, jakoby za prvý, kdo si ho nechá doma. Když tě tam otravuje tak dlouho, že ho prostě nevyhodíš a najdeš využití, to se mi zase líbí. No.
0: Já si dovedu úplně představit, jak mu jeho žena říkala, prosím tě, nechceš to už vyhodit, a on pak za ní jednou přijde a řekl, no miláčko, prostě pamatuješ si ten šutr, jak jsi chtěla vyhodit, tak už nemusíme splácet auto. Máme zaplacený barák, farmu, všechno.
1: Jako tohle, kdyby se mi stalo, to by byla bomba.
0: Takže, co z toho plyne, jestli vám váš partner říká, ať už konečně vyhodíte nějaký jakýkoliv krám ze sklepa nebo z garáže, tak mu řekněte, moment, třeba jsme milionáři. Pojďme na muziku. Temper City Self-Aware. To je vlastně, to je poslední song čtvrteční snídaně. No tak si to pojďme užít, čampioni. 8.54. Dobré ráno.

0: Motor City Self-Aware 8.56 a poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se rozloučit.
1: Bylo to s váma dneska krásný, jakože vždycky je to s váma krásný, ale dneska, echt.
0: Kdybyste si to chtěli náhodou pustit zpětně, tak můžete jako podcast během dne, to najdete na webu hitradio.cz v sekci podcasty, anebo na vaší oblíbené streamovací platformě, třeba Spotify, hledejte podcast Snídaně šampionů a my se těšíme zítra.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: A zítra bude co?
1: Pátek!
0: No těšíme se. Tak zvládněte čtvrtek a zítra v 6 jsme tady.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, hezký den.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársku mezi Dolní Rožínkou a Stříteží na úrovni Bukova došlo k požáru a na místě tam zasahují hasiči. Komunikace je v tuhle chvíli uzavřená, tak s tím počítejte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.

0: Krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čeká výrazná změna počasí. Přes naše území přejde studená fronta, za kterou se citelně ochladí a přidají se srážky. Proměnlivé a chladnější počasí vydrží také o víkendu. Zlepšení by mohlo přijít až během příštího týdne. Česko čekají další volby. Lidé budou v pátek a v sobotu rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev a v části republiky také o senátorech. Po uzavření volebních místností se pak pozornost přesune ke sčítání hlasů, jak říká mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
5: Důležitá při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy přednost před rychlostí.
4: Dříve bývají známé výsledky z menších obcí. Největší pražské okrsky mohou být sečtené až v neděli ráno. Poslanci Evropského parlamentu budou dnes hlasovat o rezoluci týkající se nedávných voleb do ruské státní dumy, dolní komory parlamentu a jejich dopadu na občanskou společnost. Návrh označuje volby za nedemokratické a odsuzuje jejich uspořádání na ruském okupovaných ukrajinských územích. No a judistka Renáta Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Kryzaovou a vybojovala svoji první světovou medaili.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
7: Dneska nečekejte sluníčko, spíš oblačno, zataženo a večer se objeví četné přehánky nebo déšť a odpolední teploty 19 až 22 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
7: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásný čtvrteční den a posílám právě teď kabáty.

Mark Ronson a taky Miley Cyrus na Hitrádiu Vysočina v 9 hodin 12 minut. No a teď muž s neskutečným hlasem, autor těch nejkrásnějších milostných vyznání posledních let. No a navíc dneska oslavenec. Bruno Mars má totiž dneska na dortu 41 svíček, tak mu to pojďme pomoct fouknout, protože to nezvládne. Samozřejmě, že mu přejeme, ať ho muza neopouští, ať dál píše songy, u kterých taje celý rádio. Tak holky, tohle je pro vás Bruno Mars v nejlepším věku na Hit Radio Vysočina.

Za námi Enrique Iglesias na Hitrádiu Vysočina. Experti odhalili 5 nápojů, které pomáhají k dlouhověkosti. A mně se vlastně nechce vůbec číst ten článek. Jsem si říkala, že mi stačí ten nadpis a já si tam jako dosadím, jo. Takže strašně chci věřit, že těch 5 nápojů, které nám pomáhají k dlouhověkosti, že to je pivo, víno, prosecco, kafe a slivovice. Ano, pojďme tomu věřit a jestli chcete vědět, jak je to doopravdy, tak nás laďte a až za chviličku vám řeknu víc.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z stavebniny.
7: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV. Nabité technologie.
6: Namícháme do 15. října zdarma. A to z stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z stavebniny.

0: jsem nevinný.
1: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
2: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
3: Taká, Benka.
2: Z vězeňského prostředí.
4: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
2: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
13: Já, nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: něco, co potěší.
1: Včera nádherný slunečný den a asi všichni z nás si řekli, že bude na dlouho poslední, a tak jsem odpoledne včera potkala opravdu spoustu lidí venku. My jsme s kamarádkou běželi směr rozhled na Pekelňák u Třebíče a tolik lidí jsem tam snad ještě neviděla, jo. To je tak hezký, jak se loučíte s tím babým létem. Dneska večer už v předpovědi déšť, přijde ochlazení, tak já doufám, že máme nabito do zásoby. No a jestli ne, tak ještě pořád můžeme jít spát s Davidem Kolerem na Hit Radio Vysočina.

Hezké čtvrteční dopoledne. Já vám dlužím 5 nápojů, které přispívají k dlouhověkosti a které označili experti. Já jsem totiž před chviličkou zmiňovala pivo, víno, prosecco, kafe a slivovice, ale to byl prosím vás můj tajný top výběr a samozřejmě, že to tam není. Teda vlastně dvě ano. Červený víno tam je a pak černá káva. Ale k tomu ještě voda, zelený čaj a černý čaj. Tohle budeme pít a budeme tady do 120. No a já vám na Hit Rádiu Vysočina tím pádem stále budu hrát do těch 120. Za chviličku třeba B.O.B.

0: lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: V Jihlavě se změnila volební mapa. Některým voličům se proto změnil volební okrsek nebo volební místnost. Než půjdete volit, raději si ověřte své místo podle adresy. Zabere to asi minutu a budete mít jistotu. Informace najdete na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava mobilu nebo obálce s hlasovacími lístky. Volby do jihlavského zastupitelstva proběhnou 9. a 10. října. Volíte? Ověřte si, kam jdete.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Zažijte SUV Chery na vlastní kůži. Roadshow Chery míří do Jihlavy v neděli 11. října od 10 hodin do obchodního centra Aventin. Přijďte vyzkoušet modelovou řadu SUV Tiggo Chery. Zve vás Chery Autopraktik, nový dealer vozů Chery na Znojemské ulici v Jihlavě.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
9: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopí, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
14: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salco při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bile, to dobré začíná u nás.
15: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám.
17: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.
18: Hit Rádio Vysočina.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Za námi Coldplay na Hitrádiu Vysočina, pojďme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Stále počítejte s komplikacemi na Žďársku mezi Dolní Ružinkou a Stříteží na úrovni Bukova, kde došlo k požáru. Na místě tam zasahují hasiči a komunikace je stále uzavřená. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
11: 10 hodin krátké zprávy a David Račák. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku. Na síti X také kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Městská doprava v Jihlavě už se po výlukách vrátila na své běžné trasy. Po skončení omezení v Žižkově ulici tam autobusy a trolejbusy znovu jezdí bez objížděk. Dopravní komplikace ale přece jen někde ještě přetrvávají, jak říká mluvčí radnice Radovan Daněk.
12: Omezení naopak pokračují na Znojemské ulici, kde krajští silničáři opravují další část průtahu městem. Práce potrvají během října v několika etapách a podle jejich postupu se bude měnit také vedení některých spojů MHD.
11: Do 20. října se omezení týká linky číslo 4 a linky E. Na olomouckém výstavišti Flora dnes začne podzimní zahradnická výstava Flora Horti Komplex, potrvá do neděle. Výstavu ovoce a zeleniny doprovodí zahradnické trhy a festival gastronomie a nápojů Olima. Podzimní výstavu Flora každoročně navštíví zhruba 20 tisíc lidí. No a dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bytě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
13: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska oblačno, zataženo, až večer přehánky nebo déšť a odpolední teploty 19 až 22 stupňů.
9: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková. Už za chviličku mrkneme na akce, které se konají v tomto týdnu, tak buďte s námi.

FMX Gladiator Games se představí poprvé v Jihlavě, a to 12. prosince v Horácké aréně. A vy máte šanci být u toho. Velká freestyle motocrossová show plná obří skoků, salt, triků, ohně a taky světelné show se v Jihlavě uskuteční poprvé. My teda pevně doufáme, že ne naposled. No a pozor, na Hit Radio Vysočina už příští týden budete mít možnost si vstupenky na tuhletu super akci vyhrát. Takže zůstávejte s námi a udělejte si radost.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak třeba v sobotu od 11 do 19 hodin doražte do City Parku v Jihlavě a věnujte chviličku svému zdraví. V rámci kampaně ke Světovému dní srdce si totiž tady můžete nechat zdarma změřit důležité tělesné hodnoty a výsledky rovnou konzultovat s odborníky. Tak určitě doražte. No a zvu vás i na nedělní drakiádu na Skalku v Jihlavě, která začíná ve 14 hodin. Soutěží se o toho nejdraka Vysočiny, taky o toho, který poletí nejvýš. Čeká vás dokonce i doprovodný program s Milanem Řezníčkem a třeba i něco na zahřátí.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj.
3: Kaufland, puky pomáhají.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme

0: všechno s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Adrenalinová událost roku je tady. Efenix Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zraží legendární FMX Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
2: Čau lidi, já jsem Libor Podmol, mistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy do Horácký arény, kde bude FMX Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, dorazte se podívat do Jihlavy, bude to stát za to.
1: Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Ne. Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Dobrý den, jedete k volbám?
6: Jasně, příští zastávka volby.
5: Tak to jedu správně.
7: V sobotu 10. října bude jezdit volební autobus z Henčova, Heroltic, Hosova, Kosova, Pávova a ze Zborné do volební místnosti a zpět.
6: Příští zastávka, vaše volební místnost.
5: Parádní odvoz zdarma.
7: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky. Volíte? Ověřte si, kam jdete.
8: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. guest@stavby.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
15: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

pohodička z Hitrádia Vysočina v 10 hodin 36 minut. No a na rok 2000 teď budeme vzpomínat se zpěvačkou Madonou a songem American Pie. Podobně to budeme ladit i dneska večer po 18. hodině s Hitrádiem Classic, kde nás čeká právě to nej z 80., 90. a milénia. Tak zůstávejte s námi.

0: Tohle se mu teda povedlo, to byl Sebastián a Barcelona a já mám o to větší chuť tam vyrazit. Můj syn to má teda na svém cestovatelském seznamu úplně na prvním místě, chtěl by teda samozřejmě na fotbal. Já jsem spíš na ty hezký místa ve městě, tak co vy a cestování na podzim.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
8: Na Vysočině ráno nikdy nevíte, co vás čeká. Zatáčky, kopce, mlha a zima.
9: Takže potřebujete auto, na které je spolech.
8: Nové nebo ojeté, hlavně, aby vám sedělo.
10: Vysočina Auto Group. Již více než 30 let specialista na auta pro život na Vysočině. 3 autosalony, 8 značek.
9: Vysočina Auto Group. Auta pro Vysočinu.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
13: Hokejoví fanoušci z Bystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
14: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
15: Šéfe, došel matroš!
16: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
18: Náš výkup je teď totální hardcore.
19: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
20: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
21: Unihobby.
20: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
22: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
23: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
24: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
0: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Na Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na pozivní večer. Pozim si rádiem. Zlepši si náladu.

0: Tohle byly Green Day a pojďme na dopravu. Tady je nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 94,5 a 95 ve směru na Brno bude v pravém pruhu probíhat měření vozovky, tak s tím počítejte. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Lusání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: 11 hodin krátké zprávy a David Račák. Hnutí ANO chce nadcházející volby do třetiny senátu vyhrát a výrazně posílit svůj klub v horní parlamentní komoře. Řekl to první místopředseda ANO Karel Havlíček. Opoziční strany věří, že udrží v senátu většinu, aby mohli dál blokovat a brzdit záměry vlády ANO, SPD a motoristů. Češi znovu pomáhají uklízet přírodu. Do podzimní části kampaně Uklidíme svět se napříč republikou zapojilo přes 8000 dobrovolníků. Je to mnohem více než v loňském roce, jak říká koordinátorka akce Veronika Andrlová-Zítková.
8: Letošní podzimní vlna Uklidíme svět překonává výsledky z loňského podzimu. Počet úklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tun nepořádku, letos už váha ukazuje přes 21 tun.
7: Do podzimních úklidů se výrazně zapojily také školy. Děti a mladí lidé do 18 let tvořili 8 z 10 registrovaných dobrovolníků. Letošní týden Nobelových cen dnes ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani bookmakeri se neshodují na výrazném favoritovi, jakým byl loni oceněný maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Jméno se dozvíme popoledni. No a prezident fotbalové federace FIFA Gianni Infantino navštívil Českou republiku, kde se sešel s vrcholnými představiteli domácí asociace, nástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu.
9: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska bude oblačno, zataženo, večer potom přehánky nebo déšť, teploty odpoledne 19 až 22 stupňů. V noci zataženo, oblačno, čekejte i déšť nebo přehánky a noční teploty 7 až 4 stupně.
6: Hit Radio Vysočina.
0: Za chviličku soutěžíme s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak soutěžte s námi a tady už jsou pro vás One Direction. Hezký čtvrtek.

11 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byla kapela Jelen. I dneska soutěžíme s Robinsonem o rodinnou vstupenku. Papoušek si dneska na pirátskou loď sebou vezme svetr, tak si to pamatujte a vytočte 725 44 38 37. No a soutěžte s námi.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Ano, soutěžíme s Robinsonem o rodinnou vstupenku a na telefonu už je připravená Hanka. Hani, zdravím, krásný den přeju.
2: Ahoj, taky přeju hezký den.
1: Tak Hani, já samozřejmě rodinnou vstupenku mám připravenou a nachystanou, ale potřebuju od tebe vědět, jestli víš, co si papoušek dneska sebou bere na pirátskou loď.
2: Papoušek si bere
1: svetr. Je to tak.
0: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Tak Hani, už si jako taky nějak vybalila svetry někde ze skříně hluboko a už jako je nosíš, nebo ještě je čas?
2: Svetry jsem ještě nevybalila.
1: No, vidíš to, ještě bylo hezky, že jo? No, já myslím, že bude hůř. Tak každopádně, co je hezký, že v Robinsonu je vždycky příjemně, tam je vždycky hezky, tam je krásná teplota, kafíčko si můžeš dát, děti můžou běhat, takže prostě ideální podzimní čas tam můžeš strávit, jo?
2: Jo, to bude super, díky.
1: Nejenom ty, ale samozřejmě hlavně ty děti, si myslím. Takže Hani, gratuluju, užijte si to v Robinsonu, ahoj.
2: Ahoj, díky.
1: Tak šťastná výherkyně Hanka už má rodinnou vstupenku vlastně doma. Vy můžete vyhrát zase příští týden takhle ve čtvrtek po 11. hodině. A jenom jsem se tady koukala, co novýho v Robinsonu, tak si představte, že říjen je nabitý akcemi, co tam všechno bude. Třeba v sobotu 31. října tam bude halloweenská přespávačka, takže se můžete hlásit.
0: Hit Radio Vysočina.

Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem.

0: Florida a taky David Guetta na Hit Radio Vysočina. Tak si představte, že letní sezóna cestovních kanceláří stále ještě dobíhá, protože ještě možná někdo vyrazil za teplem. Ale prodeje na příští prázdniny u moře už jsou v plném proudu a už tisíce Čechů má svůj zájezd na příští léto koupený. Představte si to. No jo, tak jak se říká, kdo je připraven, není potom překvapen. Já vám to přeju, že už máte plány. Já teda ještě rozhodně ne. Jak jste na tom vy, klidně napište. Za chviličku Offenbach nebo Eva Farná a Miraj, tak zůstávejte s námi a přeju krásný čtvrtek.
1: Tak co?
0: Já teda ještě rozhodně ne. Jak jste na tom vy, klidně napište. Za chviličku Offenbach nebo Eva Farná a Miraj, tak zůstávejte s námi a přeju krásný čtvrtek.

0: světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
0: Tak jdeme volit. Dobrý den, to jsem tady dneska asi první, že?
2: Mladá paní, tady byste hodila hlas akorát do koše.
0: Do koše?
2: Letos možná volíte jinde. V Jihlavě se totiž změnily některé volební okrsky.
3: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
0: Tak to si radši zjistím hned.
3: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrom Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firma na zážitky.cz.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
19: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
7: Já vám tak závidím, že nejste tady ve studiu, protože to, co se tady dělo v průběhu tohle songu,
5: může...
7: No, takže dobré ráno.
5: Co se to děje? Mně se dneska v noci zdál strašný sen. Spadl jsem z letadla. Jsem se probudil a no,

0: normálně jsem si dal takhle ruce křížem na tělo a usnul jsem.
1: Jako mrtvola, jo?
0: Jako mrtvola. Já už jsem se normálně, já už jsem se hodil do pedálu normálně, ne? Takže jako divoký sny teda, co mám?
2: Mně se dneska taky zdál se. Byla tam Eva Parná, Věra Špinarová a Vojta Dyk, který společně byli na fítu, což už je neproveditelné.
0: Bláho, a co Filip?
3: Mě podvedla přítelkyně.
2: A ten sen?
0: A ten sen.
3: Ten sen byl, samozřejmě, já jsem spadnul taky letadlem, no. Výborně, no, hele. Hele, já si udělat kafe, už se s váma nekamarádím, čau.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Zaspívali Eva Farná a taky Miraj na Hit Radio Vysočina. Tak v pátek a v sobotu proběhne v Muzeu Vysočiny v Jihlavě výstava hub, takže se přijďte podívat a zjistit, co za huby na Vysočině vlastně roste, taky jak správně se jmenují a jestli jste třeba náhodou případně nenašli mnohem lepší kousky. Tak myslím si, že vyrazit o víkendu na huby, že by to taky šlo. Můžete pak se právě podívat, jestli jsou jedlí na té výstavě. Co je mi jasný, že podle mě Michael Jackson nikdy na houbách nebyl. Já nevím, nezdá se mi, že by to byl ten typ, jo. Ten bude spíš tak po kavárnách. Tady ho máte na Hit Radio Vysočina. Black or White.

0: Alex Hepburn na Hitrádiu Vysočina. Máme 11 hodin 45 minut, tak připomínám, že i dneska po 12. hodině k vašemu obědu jako zákusek od nás srdcovky, písničky, co milujeme a co si strašně rádi zase jednou poslechneme. Takže nás rozhodně laďte. Já už se loučím, přeju krásný zbytek čtvrtečního dne a budu se těšit zase zítra, tedy v pátek v 9. Ahoj.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.

0: Lenka.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café.gusto.cz
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Ahoj Jihlaváci, dlouhá reprepauza je u konce, na Vysočinu se opět vrací druholigový fotbal. V pátek 9. října v 18 hodin k nám zamíří Prostějov. Buďte s námi u toho a bojujme společně za Vysočinu.
1: U nás byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
16: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
17: Hit Radio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 ve směru na Brno pozor na omezení. Mezi kilometry 88 až 95 je uzavřený jeden pruh, tvoří se tam kolona. A kolonu máme také ve směru na Prahu mezi kilometry 73 až 72. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
3: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z Stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z Stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z Stavebniny.
4: Zažijte SUV Chery na vlastní kůži. Roadshow Chery míří do Jihlavy v neděli 11. října od 10 hodin do obchodního centra Aventy. Přijďte vyzkoušet modelovou řadu SUV Tiggo Chery. Zve vás Chery Autopraktik, nový dealer vozů Chery na Znojemské ulici v Jihlavě.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Luci Reňková. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady evidovaly bezmála 368,5 tisíce uchazečů o práci. Počet volných míst proti srpnu narostl o 5 tisíc na 104 tisíce nabízených pozic. No a na jedno volné místo tak připadá v průměru 3,5 uchazeče o práci. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Šéfka státní kasy chce, aby opatření platilo od příštího roku. Banky kritizuje za růst hypotečních sazeb. Do podzimní části kampaně Uklidíme svět se napříč republikou zapojilo více než 8 tisíc dobrovolníků. Je to mnohem více než v loňském roce, doplňuje koordinátorka akce Veronika Andrlová-Zítková.
7: Letošní podzimní vlna Uklidíme svět překonává výsledky z loňského podzimu. Počet uklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tun nepořádku, letos už váha ukazuje přes 21 tun.
6: Do podzimních úklidů se výrazně zapojily také školy. Děti a mladí lidé do 18 let tvořili 8 z 10 registrovaných dobrovolníků. Teď se podíváme k nám.
1: Hokejisté Horácké Slavie Třebíč se i nadále vezou na vítězné vlně. Bílé hvězdy včera zvládly domácí utkání proti Havířovu a po dramatickém průběhu zvítězili 4-3 v prodloužení. V sobotu se pak Horáci postaví Sokolovu, vyrazí za ním ven a ve stejný den čeká zápas také Duklu Jihlava, která venku vyzve Kolín. Oba zápasy začínají v 17 hodin.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině pod mrakem, sem tam se může objevit i nějaká ta přeháňka, večer pak ale začne pršet více. A pršet by mělo také v první polovině noci. A denní teploty do 22 stupňů.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No jo, hezký poledne, tady jsou 2 minuty po 12. hodině, s vámi Kubo Urban, no a dnešní čtvrteční srdcovky. Tedy písničky, které jsme kdysi dávno znali, jako skoro na spaměť. Hrali nám i rádia, z CDček, na diskotékách, všude se to na vás valilo, no a pak se nám možná na čas vytratili ze života, ale od toho jsme tady, aby jsme vám je připomněli. Dneska třeba, pozor, CC Catch, Max, Manic Street Preachers, ale taky jednoho dnešního oslavence, jo? To si zatím nechám jako sladký tajemství. No a samozřejmě bude prostory na vaší srdcovku, nebojte se. Tak čím začneme? Rok 2001. V době, kdy jsme si písničky ještě posílali tak maximálně přes infraport a trvalo to asi tak 15 minut, tak Atomic Kitten si vypůjčili jednu písničku, která se jmenuje Eternal Flame. No a schválně, kdo z vás si ji ještě pamatuje? 777 937 777, vysílejte se mnou, tady jsou čtvrteční srdce.

0: Sun, Eternal Flame. Mimochodem ani tohle nebyla původně jejich písnička, protože už v roce 1989 tuhle melodii proslavili The Bangles. No a u předělávek dneska určitě ještě zůstaneme. Jsou to srdcovky?
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A tentokrát, přátelé, pojďme zamířit do roku 1992. Mám na vás otázku, na kterou doufám, že jako odpověď je jasná. Seriál MASH. To jsme všichni viděli, alespoň jeden díl, že jo. Oni to naštěstí dávali neustále zas a znova. Hockey Pierce, jo, Radar, Vojenská nemocnice. Ale hlavně ten slavný motiv ze seriálu MASH. No a právě ten si vzali do parády v roce 1992 Manic Street Preachers a udělali z něj jako velmi pěknou kytarovou záležitost. No a hned potom kytary vystřídají tady u nás na Hitradiu syntezátory 90. léta, vlastně možná trošku ještě vibe 80. let a přesuneme se do doby, kdy se na diskotékách nosila saka s takovými vyhrnutými rukávy, jo. CC Catch totiž budeme hrát, jedna z velkých hvězd evropského tanečního popu, za jejímž úspěchem tehdy stál producent Dieter Bohlen, který samozřejmě je spojený celoživotně s Modern Talking. Ale nejdřív začínáme kytarově, trochu seriálově, Tem from MASH a Manic Street Preachers a za pár minut v srdcovkách taky CC Catch. Pojďte s námi vzpomínat na hudbu, na kterou jste možná zapomněli.

0: osmdesátky se vším všudy. CC Catch. Heartbreak Hotel. A ten vliv Modern Talking je tam teda jako hodně slyšet. Posloucháte srdcovky, hity, na které jste možná zapomněli, ale my vám je pravidelně, každý všední den po 12. hodině, přesně v poledne, velmi rádi připomeneme.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a přátelé, teď už to bude o jednom oslavenci, protože dneska je 8. října a svoje 41. narozeniny slaví Peter Jean Hernandez, tedy Bruno Mars. Přezdívku Bruno dostal už jako malý kluk, protože prý připomínal slavného wrestlera Bruna Sammartina. No a Mars? To si později přidal sám a vlastně ten důvod úplně nikdy nezdůvodnil. Ale na druhou stranu proč, že jo? Může to být podle tyčinky, nebo to může být podle planety. Takže dneska slabý chlapík, který má na kontě jedny z největších popových hitů posledních let. A my mu samozřejmě popřejeme stylově, protože každý hudebník má vždycky radost, když zahrajete jeho píseň, jo? Takže vybíráme Treasure právě teď, rok 2013, jestli se nepletu. A vzpomínka na skvělýho Bruno Marse dneska jako přání k narozeninám.

0: schválně, kdo si ještě pamatuje, jak na tohle tancoval? To jsou devadesátky jako vyšitý. A naše srdcovky jsou barevné, jsou o vzpomínkách. Takže jsme tady dneska měli ploužák, kytarovku, ale i tuhle energickou taneční vypalovačku.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Max a No More, I Can Stand It. To je přesně ten typ písničky, u které vám okamžitě naskočí vzpomínky na devadesátky. Během prvních pár vteřin si to tak jako promítnete, co jste tak jako zhruba dělali. Mě jsou toho vybaví i hitparáda ESO, teda jako sobotní, víkendová, hele, to tam dávali neuvěřitelně často. No nic, přátelé, 5 srdcovek máme za sebou, ale ještě nekončíme. Jedna srdcovka totiž vždycky patří vám, no a dneska ji můžete vybrat, na co máte náladu, na co máte chuť, na co máte vzpomínky. Jestli se vám třeba vybavila nějaká srdcovka, kterou byste chtěli v našem vysílání slyšet, šup, jdeme na to. Telefon 777-937-777, napište, nahrajte hlasovku, budu moc rád a za chvíli se na to podíváme.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součást nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
5: Ach jo. Kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
6: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
11: Tak dobře poslouchejte.
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
18: Jsem horská gorila z Ugandy.
19: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
18: Jsem horská gorila z Ugandy.
19: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Já jsem nevinný.
15: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
20: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
21: Taká, tenká.
20: Z vězeňského prostředí.
22: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
20: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
23: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
24: Unihobby.
23: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
25: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
26: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
27: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
28: Hit Radio.
29: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: LinkedIn je práve teď u nás na Hit Rádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my si dáme ještě takový dozvuk srdcovek, který je vždycky přesně podle vás, to znamená dáváme 5 plus 1 srdcovka, no a tu poslední můžete ovlivnit, jo? 777-937-777, na co máte chuť, co vám to dneska třeba vyvolalo, nějaký konkrétní vzpomínky. Já tady mám jednu krásnou zprávu, jo? Ona je dlouhá, ale je krásná a na konci pochopíte, co budeme hrát.
3: Jsem každodenní posluchačka.

0: věrná posluchačka Hit Rádia vašeho a devadesátek, hlavně v práci. To prostě bez toho pracovat nemůžu. A já bych si přála dnešní srdcovku, jestli by si zahrál něco od Bee Gees. Tyto bráchové jsou úplně opomíjení v éteru. A vůbec si nikdo nikde nehraje. A myslím si, že by to udělalo kde komu radost. A když to splníš, budu moc hrozně ráda. Přeju pěkný den a hodně moc krásných písniček. Ahoj, Marta.
1: Marti, já tě moc zdravím. Děkuju za tuhle krásnou zprávu. No tak je víc než jasný, co budeme hrát, že jo? Protože jestli ti to udělá takovou obrovskou radost, tak Bratři Gibbové nesmí chybět, jo? Tohle je Horečka sobotní noci, možná si vzpomínáte. Ano, Bee Gees tam naspívali zcela zásadní soundtrack a tohle je Night Fever. Právě teď, srdcovka, podle vás.

0: Blake Dalton. Ve 3:15 na 1 posloucháte Hit Radio a dobře děláte. Víte, co nás čeká o víkendu? Co o víkendu? Už vlastně zítra. No jo. Volební místnosti se otevřou. Nezapomínejte na to, naplánujte si celý ten program, nebuďte jako prezident. No a co se týká dalších zpráv ohledně volebních místností, otevření a tak dál, to všechno pro vás chystáme na jedničku, to znamená v dalších čerstvých zprávách, které tady budou už za 15 minut. No a hudebně, třeba Cyril anebo Evanescence.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Hokejoví fanoušci z Bystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
14: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
17: Adrenalinová událost roku je tady. Efenis Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zažij legendární Efenis Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
18: Čau lidi, já jsem Libor, formou mistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy, do Horácký arény, kde bude Efenis Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, dorazit se podívat do Jihlavy, bude to stát za to.
17: Vstupenky na ticketportal.cz.
19: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
20: Unihobby.
19: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, Shawn Mendes, Mercy. A další velké hity i za chvíli, třeba Guru Josh Project a Infinity. Co se děje na silnicích?
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínáme práce na dálnici D1, kde se tvoří kolony. A to ve směru na Brno mezi kilometry 86 až 95 a na trase do Prahy mezi kilometry 74 až 72. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a Dabu.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Deňková. Zítra ve 2 odpoledne se otevřou volební místnosti. Rozhodovat budeme o novém složení obecních zastupitelstev a části republiky také o senátorech. Po uzavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin se pozornost přesune ke sčítání hlasů. Pokračuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
11: Důležitá při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy přednost před rychlostí.
10: Jako první dorazí data z menších obcí, největší pražské části mohou mít sečteno až v neděli ráno. V každém kraji by měla vzniknout krizová centra pro první pomoc při duševních potížích. Lidé by je mohli využívat i bez doporučení lékaře. Do konce roku 2028 by měla být v 5 z nich. Vznik center je i součástí letos aktualizovaného Národního akčního plánu pro duševní zdraví do roku 2030. Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0 a postupuje poprvé do semifinále turnaje ATP. 20-letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. Teď ještě pohled k nám.
1: Některé objekty na Vysočině se rozzáří zeleně. V pátek 9. října touto barvou symbolicky vyjádří podporu lidem s revmatickým onemocněním. K celostátní osvětové kampani Týden pro silné kosti, klouby a kůži se připojila Třebíč, kde září městská věž a zapojí se také Jihlava. Ta zelenou barvou nasvítí Mariánský sloup na Masarykově náměstí.
12: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínáme práce na dálnici D1, kde se tvoří kolony. A to ve směru na Brno mezi kilometry 86 až 95 a na trase do Prahy mezi kilometry 74 až 72.
0: Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Já vám o ní popovídám za pár minutek, mezi tím si zahrajeme velké hity. Beyoncé, Mark Ambar a ze všeho nejdřív Guru Josh Project.

všem přejeme dobré odpoledne. My jsme Hit Radio a představte si, že si koupíte letos lístek na koncert Freddieho Mercuryho. A teď pozor, nemyslím tím žádný revival, nemyslím tím žádného imitátora. Prostě na pódiu, přijdete tam a na pódiu je kompletní kapela Queen. Je tam živý Freddie Mercury, tak jak si ho pamatujete. Jenomže vlastně není úplně živý, ale je digitálně vytvořený. Tak přesně na tom teď pracuje jedna britská společnost, jmenuje se Unit One. Získala investici, jakože fakt velkou, 430 milionů korun. A chce vytvářet koncerty s hyperrealistickými avatary slavných muzikantů. Něco jako vele úspěšná show ABBA Voyage, jenomže levnější a dostupnější. Třeba s živou kapelou, velkými obrazovkami a hlavně možností pořádat koncerty na různých místech světa. A proč jsem začal s tím Freddie Mercurym? Hodně se mluví třeba o tom, že bychom mohli znovu zažít to legendární vystoupení Queen na Live Aid. Tohle známe všichni. To je husí kůže, jo? A teď si představte, že bychom to zažili úplně naživo. Tak mě celkem zajímá váš názor, jestli byste šli na takovýhle koncert. A nebo vás to vlastně vůbec nezajímá. 777-937-777, klidně vysílejte se mnou a dejte mi vědět, jestli byste si koupili lístky. Jsou kapely, na které už dneska nemůžete jít, pak jsou kapely, na které můžete jít úplně v pohodě, třeba Činasky. Stejně jako já, právě teď. Hit Radio je s vámi a přeju vám krásné odpoledne.

0: My jsme Hit Radio, tohle Katy Perry a za pár minut samozřejmě další muzika. Všimli jste si, že se zase čím dál tím víc mluví o Bitcoinu? To je zleva zprava. A možná si říkáte, jak se vlastně takový Bitcoin kupuje, jestli vůbec tomu musíte si kvůli tomu třeba zakládat nějaký speciální účet na nějaké burze nebo tak něco. Jako osobně tomu vůbec nerozumím, ale vím, že nic takového si zakládat nemusíte. Třeba Partners banka umožňuje nakoupit Bitcoin přímo ve vaší mobilní aplikaci, v té bankovní aplikaci, kterou máte, je to velmi jednoduchý. A teď mají ještě speciální akci, když si založíte účet a zadáte kód BTC500, tak rovnou dostanete 500 korun na účet, které můžete využít k vyzkoušení nákupu toho Bitcoinu. Jo. Takže pokud vás to zajímá, jak to funguje, stáhnete si aplikaci Partners banky a při zakládání účtu použijete ten kód BTC500. No, Partners banka Bitcoin jednoduše přímo v mobilní a bankovní aplikaci, což si myslím, že může být pro řadu z vás velmi, ale velmi přesvědčující argument. Tohle je nová verze slavného hitu Insomnia. Tohle je Bebe Rexha a Faithless, New Religion, a uslyšíte to už za chvíli.
1: Dva plus jedna zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest.stavby.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
11: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
12: Na Vysočině ráno nikdy nevíte, co vás čeká. Zatáčky, kopce, mlha a zima.
13: Takže potřebujete auto, na které je spolech.
12: Nové nebo ojeté, hlavně, aby vám sedělo.
14: Vysočina Auto Group. Již více než 30 let specialista na auta pro život na Vysočině. 3 autosalony, 8 značek.
13: Vysočina Auto Group. Auta pro Vysočinu.
15: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
16: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90.

0: nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní Podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

oživená klasika. Insomnia, Faithless, ve verzi od Bebe Rexha. Jmenuje se to New Religion. Posloucháte Hit Radio, dobré odpoledne. Tak můžu vám říct jednu věc. 5 let čekání je u konce. Protože my už to víme, vy se to dozvíte zítra, ale tak jako můžu napovědět, že jo? Kapela Krištof totiž chystá nové album a jestli patříte mezi její fanoušky, tak byste si rozhodně zítra měli přivstat, jo? A poslouchat naší snídení šampionů od 6 do 9, protože osobně k nám dorazí Richard Krajčo a dorazí právě s tou novou deskou a představí ji přímo ve vysílání a vy dokonce uslyšíte ty nové písničky mezi prvními. Je tam 11 skladeb, je tam spoustu velmi zajímavých hostů a Richard říká, že je to prý dosavadní vrchol kapely Krištof. Navíc, já jsem to teda spočítal, jo. Příští rok vypadá to, že Richard Krajčo oslaví 50, jo. To tak vychází matematicky. A myslím si, že nám zítra ráno ve vysílání řekne ještě něco velkýho. Tak proto poslouchejte od 6 do 9 snídení šampionů zítra s naším hostem Richardem Krajčem a jestli budete mít otázky, tak si je připravte a položte je.

0: Sheeran dohrává právě teď lehce před 3:15 a my jsme odpoledne, my jsme Hit Radio. Mimochodem, potkali se ne u Kolína, ale u Hradce Králové. Myslím tím Eda Sheerana a Evu Farnou, jo, to byl ten slavný moment, kdy Ed Sheeran chtěl fotku s Evou Farnou, nikoliv Eva po Edovi. A tak si je dáme, víte co, hezky za sebou. Ed už dohrál, ale Eva nás čeká už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ahoj Jihlaváci, dlouhá reprepauza je u konce, na Vysočinu se opět vrací druholigový fotbal. V pátek 9. října v 18 hodin k nám zamíří Prostějov. Buďte s námi u toho a bojujme společně za Vysočinu.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z stavebniny.
14: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
15: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
16: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině. Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
18: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
19: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
20: Já vám tak závidím, že nejste tady ve studiu, protože to, co se tady dělo v průběhu tohle, jsem
21: pomůžel.
20: No, takže dobré ráno.
22: Co se to děje? Mně se dneska v noci zdál strašný sen. Spadl jsem z letadla. Jsem se probudil a normálně jsem si dal takhle ruce křížem na tělo a usnul jsem.
20: Jako mrtvola, jo?
22: Jako mrtvola. Já už jsem se hodil do pedálu normálně, ne? Takže jako divoký sny teda, co mám?
20: Mně se dneska taky zdál se. Byla tam Eva Farná, Věra Špinarová a Vojta Dyk, který společně byli na fítu, což už je neproveditelné.
22: Blaho, a co Filip?
23: Mě podvedla přítelkyně.
20: A ten sen?
23: Ten sen byl, samozřejmě, já jsem spadnul taky letadlem, no. Výborně, no, hele. Hele, já si udělat kafe, už se s váma nekamarádím, čau.
19: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Na Hitrádiu dáme už za chvíli, to znamená po 14. hodině. A slíbit vám můžu třeba Pretenders nebo taky Sunrise Avenue. Bude toho víc než dost, no ale sledujeme, co se děje na silnicích po celé republice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 směrem na Prahu vás zdrží kolony. Jedna se kvůli dopravnímu omezení tvoří mezi kilometry 139 až 133 a další máme mezi kilometry 74 až 72. Dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete na Střebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
7: Zažijte SUV Cherry na vlastní kůži. Roadshow Cherry míří do Jihlavy v neděli 11. října od 10 hodin do obchodního centra Aventim. Přijďte vyzkoušet modelovou řadu SUV Tiggo Cherry. Zve vás Cherry Autopraktik, nový dealer vozů Cherry na Znojemské ulici v Jihlavě.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv a přejelci Jedenková. Komunální volby začnou přesně za 24 hodin. Jak správně křížkovat, aby byl hlas platný? Možné jsou tři způsoby, popíše mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
2: U senátních voleb je to jednodušší, vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek pak vložíte do úřední obálky. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou lhůtu kontrol komínů. Nejčastěji nevědí, že ji musí dělat. Někteří si myslí, že ji nepotřebují, respektive, že je příliš drahá. Ukázal to průzkum, podle kterého komíníci při kontrolách technických stavů komínů loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár nebo otravu oxidem uhelnatým. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovaly odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských lyceí. Policie proti nim použila slzný plyn. 375 škol je dnes opět zcela nebo částečně uzavřeno. Teď pohled k nám.
4: První část oprav z Znojemské ulice v Jihlavě je hotová. Práce se přesouvají do další fáze. Od pátku bude zcela uzavřený úsek od čerpací stanice po křižovatku s ulicí nad Jihlávkou. V okolních ulicích počítejte s omezením. MHD zatím stavbou projede. A třetí část oprav se od 20. října posune mezi křižovatku nad Jihlávkou a okružní křižovatku v Ráji.
5: Akce týdne Komunšrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Odpoledne by měl na Vysočině zesílit vítr. V nárazech může mít rychlost až 70 km v hodině. Taky začne pršet a ochladí se. Z dnešních max 22 na zítřejších 10 až 15.
6: Dvě hodiny odpoledne, Kuba Urban s vámi, posloucháte Hit Radio. No a za chvíli se podíváme k vám domů, co se tam asi tak poslouchá za muziku. Hit Radio. Protože to prý strašně rozhoduje o tom, jestli máte kvalitní vztah.

0: Máme 11 minut po druhé odpoledne. Odpoledne u nás na Hit Radio. No a jako váš hudební společník za pár minut třeba Miraj, Imagine Dragons. No ale teď prosím vás ruku na srdce, jo? Pojďme být upřímní na sebe. A hlavně ke mně teda, protože budu potřebovat vaší spolupráci na 777 937 777. Ke mně se dostal totiž jeden dost zajímavý průzkum. A mě zajímá, kdo u vás doma vybírá muziku. Jestli jste to vy, pánové, anebo naše drahé polovičky. Protože já teda znám páry, které se shodnou úplně na všem. Třeba kam na dovolenou, co k večeři, není to problém. Ale jakmile se pustí muzika, jakmile se pustí rádio, tak ten druhý už hledá sluchátka, aby si pustil něco svýho. Jako nemusím chodit zase až tak daleko, to je klidněji u nás doma takhle. A vědci teď zkoumali nějakých přes 300 párů a zjistili celkem zajímavou věc. Partneři mají často podobnější hudební vkus, než by se čekalo, jo. A manželé obzvlášť. A ti, kteří poslouchají stejné oblíbené interprety, tak prý mají o dost bližší vztah. A tak mě dost zajímá, jaké je to u vás doma. Jestli s partnerem posloucháte stejnou muziku, nebo vlastně úplně rozdílnou, jo. Máte třeba doma milovníka metalu a vedle něj třeba fanouška Heleny Vondráčkové. Proč ne? Dejte mi vědět. Napište, vemte telefon, nahrajte klidně hlasovku 777-937-777. Napište mi i, co posloucháte vy, co váš partner a kdo nakonec vyhrává takový ten souboj, když si máte pustit někde jako rádio nějakou muziku třeba jako společnou. Jo? Takže klidně přidejte i nějakou historku, protože věřím, že toho je víc než dost. Tak čekám na vaše zprávy na 777-937-777.
1: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Marný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Hit Radio je s vámi, dobré odpoledne. Já jsem se před chvílí ptal, jestli máte stejný hudební vkus jako váš partner, partnerka, vaše drahá polovička, protože vědci vyzkoumali, že když to tak je, tak máte prý pevnější vztah. A moc děkuju za vaše zprávy. Třeba Marcy napsala, hele, tak mně se líbí skoro všechno a můj manžel poslouchá polské hity. To mi sice leze na nervy, ale jsem klidná, nějak to zkousnu. Když jedu sama v autě, pak si to vynahradím svými hity. Moc zdravím, pak je tady zpráva od Lucky Stachova. Já jsem nad tím vlastně vůbec nepřemýšlela, ale asi ano. Pokud to teda vysloveně není tvrdší rock, tak posloucháme podobné věci. On hraje v kapele, takže oddechovky, folk i ten rock, takže pohoda. Nicméně i s dcerou jezdíme na koncerty, ona se mnou, takže máme to asi všichni v rodině. U syna netuším, ale asi mu ten náš hudební výběr nevadí. No a v autě hudbu vždycky vybírá řidič. A to jsem jenom já, bez ohledu na umístění. Takže ve zkratce vědci to asi vyzkoumali dobře. Lucka Stachova, tohle je krásná zpráva. No a do třetice žena, která to vlastně celý potvrzuje.
1: Takže posloucháme muziku společnou, tu, kterou vyberu já. A si to manžel pustí něco jiného, tak si to pouští u sebe v pracovně. Ale jinak posloucháme to, co poslouchám já.
0: Holky generálky trošku. Lenko, moc děkuju za hlasovku. Tak je to potvrzený. No, tak jako posloucháme stejnou muziku. Jasně, tu, kterou vybírá žena.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Šéfe, došel matroš.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
11: No počkat, oni nám snad chtějí zrušit volby?
12: Ale ne, jen se v Jihlavě snížil počet volebních místností a změnily se některé okrsky.
11: A to se mám jako trmácet přes celé město?
12: Nemusíte. Většina lidí má volební místnost velmi blízko. Jen je dobré si předem ověřit, kam patříte.
11: A kde to najdu?
12: Na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
11: Tak to jo, hlavní je vědět, kam jít.
13: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
14: Hokejoví fanoušci z Bystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit. Virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost. Soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
15: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
16: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
17: Adrenalinová událost roku je tady. FNX Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zažij legendární FNX Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
18: Čau lidi, já jsem Libor, podmol mistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy, do Horácký arény, kde bude FNX Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, dorazit se podívat do Jihlavy, bude to stát za to.
17: Vstupenky na Ticketport. Portal.cz.
19: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
20: No, říkala, že nic nechce.
19: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
20: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
21: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
20: Romantickou večeři.
21: Pobyt pro dva.
20: House running.
21: Jízdu v supersportu.
20: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
21: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
20: Nejlepší zážitky hledejte na
22: firma na zážitky
20: CZ. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
23: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
20: A co je Chytrárt?
23: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
20: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
24: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
25: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
26: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
27: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

David Guetta, Tennis Swims a Tones and I právě teď u nás na Hit Radio. Mimochodem, David Guetta právě dokázal něco, co před ním žádný DJ na světě. Protože je to vlastně včera podvečer, kdy na Ibize se vyhlašoval prestižní

top 100, to znamená stovka těch nejlepších DJů. A hádejte, kdo skončil první. No jasně, právě David Guetta. A to už prosím vás po šesté. Tím překonal dosavadní rekord, o který se dělil Martin Garrix a Armin van Buuren. Ti byli vždycky na prvním místě pětkrát. No a David Guetta už je zapsaný tučným písmem do historie, protože je po šesté nejlepší DJ světa. Poprvé vyhrál už v roce 2011, takže 15 let od prvního vítězství a pořád je na vrcholu, což je teda jako přímo neuvěřitelný. Slavnostní vyhlášení proběhlo v obřím klubu na Ibize, kde si David Guetta po převzetí titulu rovnou zahrál, a to pro obrovský publikum. Takže jestli někdo říká, že taneční hudba patří jenom mladým, tak prosím vás ne. Myslím si, že David Guetta právě docela slušně odpověděl. Je to i pro starší ročníky. All Star Band, ty jsi jako já. To je další skvělá muzika, kterou máme pro vás, a další hity budou následovat. Už za pár minut i Damiano David na Hit Radio. Plamín.

0: Dámy ano, David. Právě teď u nás na Hit Radio. Ode mě vlastně úplně všechno, přátelé. Blíží se 3. hodina odpoledne, což znamená, že přichází odpolední show. Tak se těšte. Hudebně ještě Coldplay, určitě taky Kato a Jon a nebo Backstreet Boys. No a Kuba Urban se loučí, budu se těšit zase příště.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Pátek 13. listopadu má nastat konec světa. Vypočítali to odborníci už v roce 1960, takže máme posledních 37 dní.
3: A my se ptáme, co chcete ještě za těch 37 dní stihnout? Skočit letadla, dát výpověď nebo konečně uklidit garáž?
2: Napište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37. Probereme to po 15. hodině.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Dotace z FATRE jsou zpět.
6: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
7: Přesně tak. A to víš, že FATRE jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
6: Ti, co sousedům staví novostavbu.
7: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
8: FATRE. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. FATRE.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
9: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
10: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days je do 18. října.
12: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
13: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
14: Knihovna Maitreya.
15: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
14: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
15: Nyní i jako audiokniha.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engova nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
19: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
20: No, říkala, že nic nechce.
19: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
20: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
21: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
20: Romantickou večeři.
21: Pobyt pro dva.
20: House running.
21: Jízdu v supersportu.
20: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
21: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
20: Nejlepší zážitky hledejte na
22: firmanazážitky.cz.
0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
22: Jsem horská gorila z Ugandy.
23: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
22: Jsem horská gorila z Ugandy.
23: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: Liners Banca.
1: Tento pořad klape díky TLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jak se vám jede? Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a v Havlíčkově Brodě, v Havlíčkově ulici u křižovatky s Nerudovou se srazila 3 osobní auta. Provoz je tam částečně omezený, tak opatrně. A ještě doprava z dálnice, tady vás stále zdrží kolona, a to ve směru na Prahu mezi kilometry 79 až 72. Je tam uzavřený levý pruh, tak v pořádku, dojeďte pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38. 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmenšit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
5: Na Vysočině ráno nikdy nevíte, co vás čeká. Zatáčky, kopce, mlha a zima.
6: Takže potřebujete auto, na které je spolech.
5: Nové nebo ojeté, hlavně, aby vám sedělo. Vysočina Auto Group. Již více než 30 let specialista na auta pro život na Vysočině. 3 autosalony, 8 značek.
6: Vysočina Auto Group. Auta pro Vysočinu.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
8: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Cenové stropy na pohonné hmoty v pátek opět vzrostou. Naftu budou moci provozovatelé čerpacích stanic prodávat maximálně za 47 korun a 29 koruny za litr. To je o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu pak nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 koruny a 31 haléřů za litr. Dnes o tom v cenovém věstníku rozhodlo ministerstvo financí. Británie oznámila nové sankce namířené proti ruským finančním službám a takzvané stínové flotile. Tu Moskva využívá k obcházení západních sankcí, informovala o tom agentura Reuters. Evropě při kruté zimě hrozí cenový šok. Německé zásobníky byly na začátku září naplněné přibližně z 53%. Před rokem to bylo kolem 1,70. Pokud ale přijde dlouhá a studená zima, hlavním problémem nemusí být fyzický nedostatek plynu pro domácnosti, ale prudký růst jeho ceny. A letošní Nobelovu cenu za literaturu získala 76-letá kanadská básnířka a esejistka Anne Carson. Ocenění získala za své smělé a invenční dílo, které v hravém dialogu s klasickou tradicí vytvořilo nové formy pro současnou literaturu. Uvedla to Švédská akademie.
9: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
0: Nebe nad Vysočinou se nám postupně zatahuje. K večeru také musíme počítat s přeháňkami. V noci i četnějšími. Přidá se k tomu vítr s nárazy a teploty z maximálních 22 klesnou v noci na 7 až 4. Zítra pak počítejme s ochlazením, naměříme 10 až 15, ale pro změnu zase bude svítit sluníčko.
1: Práce končí, odpoledne začíná. A s ním Marek Grande a Markéta Báťová. Odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
10: Ano, a my vás zdravíme opět na celou Vysočinu takhle ve čtvrtek 8. října. Představte si, že 37 dní do úplného příkonce světa podle odborníků. To se jako dočeto. Jo? Tak... Co není pozitivní úplně, ale my na to chceme jít pozitivně. Otázka dnešního dne zazní několikrát. Co vlastně ještě teda za těch 37 dní tady na Vysočině chcete stihnout?
0: A co byste dělali vy?
10: Ano, co byste dělali? Dejte vědět, napište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37. My posíláme další hity za chvilku. Alex Warren, anebo právě teď Divokej Bill.
11: To

0: Alex Warren na Hit Rádiu, Vysočina, 15 hodin 9 minut k tomu. Tak jsem se dočet, možná už jste to taky četli, že v pátek 13. listopadu má nastat konec světa. To datum už vypočítali odborníci v roce 1960 na základě toho, jak tenkrát prostě se rodili děti. No to dělo, ta porodnost a stoupala populace, tak si řekli, že 13. listopadu roku 2026 to už bude Endeschluss, už budeme přeplněný, protože sem nevejdeme a bude konec světa.
1: Hele, to je prostě typický, jo. Má to být v pátek, jako, a celý týden chodíš do práce, makáš, dřeš, těšíš se na víkend a když už má konečně přijít, tak vesmír řekne ne, nic, nebude, je tady konec světa, jako, tak fajn, moc děkujeme.
0: Zajímavý je, to je pravda, že ještě je to pátek 13.
1: Navíc 13.
0: Jo?
1: No.
0: Ale jak se říká, lepší pátek 13. No?
1: Nevím.
0: Ne?
1: Ne.
0: Jakýkoliv pondělí.
1: Jo, to...

0: Hitleroy na Hitrádiu Vysočina. Tak tady probíráme, že v roce 1960 odborníci spočítali, že 13. listopadu letošního roku má nastat konec světa, což je nějakých 37 dní, tedy do úplného jako finita. Jasně, my už teď víme, že to nepřijde, ne, že bychom tomu jako věřili, ale spíš oni to spočítali na základě toho, že jsme se množili, až bychom se přemnožili. Nicméně padla otázka, co tedy, kdyby to opravdu byla realita, ještě stihnout do toho údajného konce světa.
1: Já bych řekla, že naši posluchači jsou docela vtipálci, jo. Protože Lucka napsala, já bych si konečně odlepila ochranou folii z telefonu. Silva, snědla bych všechno, co si normálně zakazuju. Nejhorší bude, když v sobotu ráno zase nic. A Petr, nedělal bych nic. Manželka říká, že s tím mám nejvíc zkušeností.
0: Hezký, no klidně dejte vědět, co byste dělali, případně nedělali vy, protože na mě padla nějaká podzimní únava. Já bych na to, abych se mohl rozhodnout, co budu dělat, tak bych potřeboval aspoň tak den spát. Jo. Takže bych se vlastně možná prochrápal do toho konce světa. Pitbull a Nio už za chvilku.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Já jsem nevinný.
11: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Bacha, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady všechno všech. Tady kolko, já s tím more.
12: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
12: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro novou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
20: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
21: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
22: Já, nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.
24: Hit Radio.
25: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Miley Cyrus z jeho nového alba, prostě parádní záležitost. Ladíte Hit Radio Vysočina, dovedete si představit, jak by vypadal svět bez dopravních uzavírek?
1: Tak to by byl ten konec světa, ale už potom, viď?
0: Ale... Bylo by to krásný, to je nádherná představa. Je samozřejmě úplně jako lichá, jo? Vždycky se musí něco opravovat. A my jsme vlastně rádi za to, že tady na Vysočině se opravuje ve velkém, Jihlava se do toho letos spustila, teda třeba z Nojemská, tam končí ta první etapa a ta uzavírka se posouvá dál.
1: Marek to řekl dobře, první etapa, oni budou ještě další dvě a teďkom se práce přesunou do další fáze a už od zítřka bude zcela uzavřený úsek od čerpací stanice po kři...

0: Vysočině, taky už se těšíte na zimu, až ty uzavírky skončí?
1: No, to budou zase komplikace na silnicích jiný, no.
0: Nejde to prostě, aby jsme to měli hladce.
1: A zimu úplně cítit jako nechci. Ne. Každopádně my bychom chtěli v tuhle chvíli zahrát všem pracujícím na silnicích, kteří se u nás takhle starají. Tady už Michael Jackson a těšíme se na Hit Radio Classic.
0: Nejde to prostě, aby jsme to měli hladce.
1: A zimu úplně cítit jako nechci. Ne. Každopádně my bychom chtěli v tuhle chvíli zahrát všem pracujícím na silnicích, kteří se u nás takhle starají. Tady už Michael Jackson.

0: co se děje na Vysočině.
1: Hurá, zítra je pátek a to na to vlítnou fotbalisté FC Vysočina. Čeká je totiž důležitý zápas o první místo v tabulce. Tak fanoušci, od 18 hodin na značkách na stadionu na Jiráskově ulici v Jihlavě budete potřeba. V sobotu se pak koná v jihlavském City Parku Den srdce, protože myslíme na vaše zdraví. Tak si tam v rámci kampaně ke Světovému dni srdce můžete zdarma nechat změřit důležité tělesné hodnoty. A pokud budete chtít, výsledky rovnou můžete konzultovat s odborníky. No a vypadá to, že v neděli bude krásné počasí, tak vemte dětičky, draky a vyrazte na drakiádu do Jihlavy s krajem Vysočina. Akce obohacená o doprovodný program se koná na Skalce od 14 hodin.
2: Další akce na našem webu hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café-gusto.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
9: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
8: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Zažijte SUV Chery na vlastní kůži. Roadshow Chery míří do Jihlavy v neděli 11. října od 10 hodin do obchodního centra Aventin. Přijďte vyzkoušet modelovou řadu SUV Tiggo Chery. Zve vás Chery Autopraktik, nový dealer vozů Chery na Znojemské ulici v Jihlavě.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
17: Viděl jsi to?
18: A co, jako?
17: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
18: No má být.
17: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
18: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
17: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
18: Radši dopij, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
19: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
20: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
21: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
21: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
22: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
6: Romantickou večeři.
22: Pobyt pro dva.
6: House running.
22: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
22: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
23: firmanazážitky.cz.
24: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
25: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
26: Reklamy byly dlouhé?
27: No jo.
26: Ale z něčeho ty naše moderátory platit musíme. Teď už ale zpátky k Markovi a Markétě. Odpolední show Hit Rádia Vysočina.

Dne posloucháte Hit Radio Vysočina, Flowrida a Keša. Za chvilku 16. hodina, za chvilku zprávy, taky pohled na silnice a taky náš biják. A dnes hrajeme o 4 lupeny do multiky na Sinestar, tak připravujte telefony, budou se hodit.

0: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině a rovnou míříme na dálnici D1. Pokud jedete směrem na Prahu, tak tam stále máme komplikace. Tvoří se nám tam kolony, a to mezi kilometry 74 až 72. A další vás zdrží mezi kilometry 64 až 62. Tak přejeme šťastnou cestu, dobře dojeďte. A kdybyste i vy měli nějaká varování, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z stavebniny. S tajným kódem mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z stavebniny.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
12: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku. Na sociální síti X také kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích projedná sněmovna ve středu. Schůzi svolal na žádost všech tří koaličních stran, tedy ANO, SPD a motoristů, předseda sněmovny Tomio Okamura. Estonsko chce mít už za 2 roky vlastní továrnu na výbušniny. Vznikne na západě země v obci Pirsalu. Vláda schválila územní plán pro tamní průmyslový park. Továrna bude zhruba 190 km vzdušnou čarou od nejbližší hranice s Ruskem. Uvedla to stanice ERR. A teď už jdeme na sport. Třineští hokejisté budou hrát o další vylepšení rekordu s Hradcem Králové už v pátek. Druhé Pardubice, které odehrály o zápas navíc a ztrácí tak jen 3 body, se představí na ledě Vítkovic. Sérii 5 porážek touží ve středočeské bitvě v aréně Kladna utnout také Mladá Boleslav. No a na závěr Plzeň s Českými Budějovicemi a také Sparta s Brnem se v předehrávaných soubojích utkají už dnes. Tak držíme palce.
13: A Jihlavská nemocnice připravuje den otevřených dveří porodnice. Uskuteční se 10. listopadu. Akce je určena hlavně nastávajícím rodičům, kteří se chtějí seznámit s prostředím zdejší porodnice. Je nutné se ale předem přihlásit. Podrobnosti najdete i na webových stránkách Nemocnice Jihlava.
14: Akce týdne komušrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
0: Zítřek nám na Vysočinu přinese sluníčko a teploty 10 až 15 stupňů, ale sobota to bude na to schovat se tak pod peřinu, pustit film a udělat si pohodu, protože celý den má pršet. V neděli se nebe ale zase částečně protrhá, sem tam bude mezi mraky svítit sluníčko a co se teplot týká, tak o víkendu naměříme v maximech mezi 11 až 16 stupni.
10: Vysočina. To jsou kopce, rybníky, D1 a hlavně Marek Grande a Markéta Váďová a vy všichni. Odpolední show Hitra.

0: tomu teď je na Cinestar jako 4 lístky s další filmovou ukázkou, s další lehkou filmovou ukázkou.
1: Jako wow, to prostě chcete, tak volejte.
0: Připravujte telefony, za chvilku zazní ten správný signál. Tady už Rehab a jejich Waterfall.

0: odpolední pohlazení po duši. Čtvrtek, Rockset na Hit Rádiu Vysočina, Crash Boom Bang, a otvíráme náš biják.
1: Biják. Biják.
0: Dneska 4 lupeny do multikina Sinestar. Wow, Markéta na telefonu, ne tady naše, ale jiná, Markéta z Humpolce. Ještě jednou ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj. Prosím tě, co máš plánu na to čtvrteční odpoledne, ještě na ten zbytek?
2: Takový hnusný počasí, tak asi jedu jenom domů.
0: Jenom domů, prostě, veď, zabalit to, hodit nožky na trnož a vyřešeno.
2: Přesně tak.
0: No tak super, tak ještě si tam možná naordinuji kouknout na program do kina a vybrat nějaký film. Pokud se ti tedy podaří uhádnout dnešní filmovou ukázku, seš ready, Market?
2: Ano.
0: Jo. Hele, dneska je to velmi, velmi známý song a my chceme přesný název filmu, kde zazněl. Tak tady to je. Tak, a ven s tím. No, no. Řekni to. Nesli co?
2: Jediný, co mě napadá,
0: no?
2: Tak by mohl být velký Gatsby, ale to nevím.
0: Ježiši Maria.
3: Tak to nevím, co Máro teda teď znamená za tuhle reakci. Řekne
0: velký Gatsby, ne? Jo, prostě.
3: A je to tak?
4: No, je to tak!
3: Ty seš teda bohyně, Marky, jako já bych to nedala, ani ze mě by nic nevypadlo a ty jsi to tam vystřelila. 4 lupeny jsou tvoje úplně zaslouženě. Gratulujeme.
2: Super.
0: Teda klobouk dolů, no velká gratulace ještě jednou, tak jak jsem říkal, ten plán už je jasný, domů, do postele třeba hodit deku a koukat, co dávají v kině. Domluveno.
2: Jasně.
0: Tak super. Tak užívej toho čtvrtečního odpoledne, měj se krásně, Marké, zdravíme do Humpolce. Ahoj.
2: Taky ahoj.
0: Teda, no tak je to fuč.
3: Je, 4
0: lístky pryč.
3: Konečně.
0: Zítra pátek po 16. pokračujeme.
1: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Hit Rádiu Vysočina po 16:45, my přejeme hezké odpoledne, možná máte podobný názor jako já jsem včera totiž tak nějak jako zase zjistil, jak ten svět je neskutečně jako složitý, dostal jsem totiž za úkol sehnat žehličku. Jo, žehličku. Cenové rozpětí žehliček.
1: Prostě to ti dala za úkol žena?
0: Ano, ano.
1: Takovej, takhle jsme... ti to svěřila?
0: Ano, takhle, hlavně ten vztah se jako vyvíjí.
1: Ano, jo, to jde vidět.
0: Nakupuješ jako telefony, řetízky, prsteny, žehličky, a pak už vázy. No
2: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Podzim na Vysočině jako malovaný. Barvy lesů i krásy měst a památek. To stojí za poznání. Vydejte se prozkoumat naši Vysočinu. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Dobrý den, jedete k volbám?
9: Jasně, příští zastávka volby.
8: Tak to jedu správně.
10: V sobotu 10. října bude jezdit volební autobus z Henčova, Heroltic, Hosova, Kosova, Pávova a ze Zborné do volební místnosti a zpět.
9: Příští zastávka, vaše volební místnost.
8: Parádní odvoz zdarma.
10: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky. Volíte? Ověřte si, kam jdete.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
13: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
14: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte vonavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
19: jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
20: Já vám tak závidím, že nejste tady ve studiu, protože to, co se tady dělo v průběhu tohle songu,
21: může...
20: No, takže dobré ráno.
21: Co se to děje? Mně se dneska v noci zdál strašný sen. Spadl jsem z letadle. Jsem se probudil a normálně jsem si dal takhle ruce křížem na tělo a usnul jsem...
20: Jako mrtvola.
21: Já už jsem se hodil do pedálu normálně, ne? Takže jako divoký sny teda, co vám?
20: Mně se dneska taky zdál se. Byla tam Eva Farná, Věra Špinarová a Vojta Dyk, který společně byli na fítu, což už je neproveditelné.
21: Blaho, a co Filip?
22: Mě podvedla přítelkyně.
20: A ten sen?
22: Ten sen byl samozřejmě, já jsem spadnul taky letadlem, no. Výborně, no, hele, já si udělat kafe, už se s váma nekamarádím, čau.
19: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hit Rádiu Vysočina o 16:30, tak ještě se chci vrátit zpátky k žehličce. Dostal jsem totiž za úkol doma sehnat novou žehličku a to cenové rozpětí těch žehliček, ona to není žádná sranda, já jsem na to fakt jako šel analyticky, jako muž poctivě, od 500 až třeba řekněme do 4000, to jsou takový high-endový žehličky, takový topový žehličky.
1: Žehlej sami, ale. No.
0: A pak jsou tam žehličky, které jsou i nad ty prachy, opravdu jako velmi drahý žehličky, tak jsem si jako studoval, co vlastně taková jako žehlička jako umí. Jo, tak ona normálně už umělou inteligenci dokáže mapovat i to prádlo. Kicej,
1: fakt, jo. Tyjo, kam jsme se to posunuli?
0: A to jsme se posunuli jako hodně dopředu. Každopádně, ještě nikdo nevymyslel tu zásadní ten benefit.
1: No, je mi to jasný.
0: Jo, že by k tomu měli ještě vlastně za ty prachy prodávat ideálně někoho, kdo to bude vlastně dělat.
1: Přesně tak. Jo. Nebo aspoň na ovládání, ne?
0: Chtěl jsem říct, že mohli by prodávat jako rozšířenou možnost, víš, jak máš takový ty rozšířený záruky, že si můžeš připlatit, takže bys ještě zaškrtla třeba ženu k tomu.
1: No a nebo muže k tomu, navíc.
0: Vidíš, já jsem tím, pro chlapa. Na tím mužem jsem nepřemýšlel úplně.
1: No, to je mi jasný, ale já bych to tam jako klidně zařadila do toho programu.
0: Věřím. No tak dámy, klidně dejte vědět, jestli byste si takhle jako naklikali ještě jako muže v žehličce.
1: A jestli by vám to ten muž doma povolil.
0: Hele,
1: taky.
0: Byla by to chytrá žehlička a muž. Nechci říkat ještě jako chytrý muž, ale chytrá žehlička a muž.

Jedna krajina, spousta měst, vesnic, cest a příběhů. A jeden Marek s jednou Markétou. Zlepši si náladu. Odpolední show Hit Rádia Vysočina.

0: Blitz na Hitrádiu Vysočina, před 4:45 venku prší. Můžete se taky podívat z okna, jestli u vás prší. Ano, a řekněme, že na půlce Vysočiny už prší, takže už to dorazilo. Déšť, vytoužený déšť. Market tady tančila indiánské šamanské tance.
1: No tak konečně se zadařilo a na Vysočině taky trošku to svlaží ten déšť. Zítra samozřejmě to zase vyschne díky sluníčku, ale ta sobota by to možná trošku mohla zachránit. No aspoň ty kytičky na zahrádkách, aby nám to zalilo.
0: Jako hodně ten déšť záleží právě na tom, jaký tanec Market zatančí.
1: Dobře, tak já se budu ještě dneska snažit, aby to trošku bylo vydatné.
0: To je zítra
1: a intenzivní.
0: To je bouřka. David Guetta, 21 Pilots už za

0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součást nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
0: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Takže vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
7: Na Vysočině ráno nikdy nevíte, co vás čeká. Zatáčky, kopce, mlha a zima.
4: Takže potřebujete auto, na které je spolech.
7: Nové nebo ojeté, hlavně, aby vám sedělo. Vysočina Auto Group. Již více než 30 let specialista na auta pro život na Vysočině. 3 autosalony, 8 značek.
4: Vysočina Auto Group. Auta pro Vysočinu.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
11: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
12: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
13: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.

0: Jazz Banca.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. D1 stojí, práce stojí, čas stojí, ale naše odpolední show rozhodně ne. Marek Grande a Markéta Báťová jsou zpátky.

čtvrtečního odpoledne na Hitrádiu Vysočina, David Guetta a Sia. Za chvilku 17. hodina, za chvilku další zprávy, taky mrkneme na silnice a na počasí. Konečně vytoužený déšť na Vysočině. A tady už další hity do té celé, například Eva Farna a Miraj.

0: před 17. hodinou, za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině a na příjezdu do Havlíčkova Brodu od Humpolce. Počítejte se zdržením a pomalým provozem. A zítra se v Jihlavě uzavře další část z Znojemské ulice. Řidiči neprojedou od čerpací stanice po křižovatku s ulicí nad Jihlávkou, tak s tím počítejte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
3: Hokejoví fanoušci z Bystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
4: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
1: Odpoledne v 17 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady další zprávy. 20 kandidátů do Senátu nezveřejnila včas seznam dárců své kampaně. Povinnost mělo splnit 71 subjektů, dva ji nesplnili vůbec a dalších 18 seznam odevzdalo po termínu. Mezi nimi jsou například ODS, TOP 09 nebo senátor Zdeněk Papoušek. Za porušení hrozí pokuta až 300 tisíc korun, píšou o tom novinky.cz. A teď kuriózní případ. Přežila vlastní popravu a teď znovu chodí. Případ Američanky šokuje Tennessee. Christa Pajková 30. září přežila dvě dávky pentobarbitalu a po převozu do nemocnice se podle svého právního týmu znovu postavila na nohy. 50-letá žena čekala na popravu 30 let za vraždu spolužačky, kterou spáchala jako 18-letá. Informovala o tom BBC. Jižní Korea otestovala svůj první systém hypersonických klouzavých střel. Oznámila to dnes podle agentury Reuters kancelář jeho korejského prezidenta. Ten zkušebnímu odpalu přihlížel. No a Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0 a postoupila tak poprvé do semifinále turnaje WTA. 20-letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. V boji o premiérový postup do finále narazí na světovou pětku Miru Andrejevovou z Ruska.
9: A třebícká plavkyně Andrea Klementová míří s podporou kraje za dalšími světovými úspěchy. Od úřadu získá 150 tisíc korun a peníze využije hlavně na účast v závodech světového poháru v zimním plavání a na přípravu na další dálkovou výzvu, plánovanou přeplavbu kolem Manhattanu v New Yorku.
10: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočinu posuchem období dorazily přehánky. V noci by mělo pršet intenzivněji. Nad ránem se ale nebe protrhá, zítra by nás během dne opět mělo provázet sluníčko, ale ochladilo se, v maximech zítra naměříme 10 až 15, tak po ránu to určitě bude chtít něco teplejšího na sebe.
7: Celý den si makal. Teď je řada na nás. Hit Radio Vysočina tě vezme z práce domů. Odpolední show toho nejkrásnějšího kraje je tady.
0: Hlavně si už máte po práci. To je důležité, po 17. hodině ve čtvrtek Market už má po práci.
1: Po práci, legraci.
0: Ano, tak Market, užívej toho čtvrtečního podvečera.
1: Je teda čtvrtek, no tak sláva, tak pro některé začíná víkend, tak doufám, že i pro vás, mějte se krásně, užívejte, ahoj.
0: Ahoj, no a my pokračujeme dál, po 17. hodině další skvělý hity Linkin Park nebo Ava Max právě teď.

Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina 17 hodin 10 minut. K tomu otázka zní, máte rádi motorky a adrenalin, co pánové? Nebo alespoň chlapy na motorkách, to je něco zase třeba pro dámy. No mám pro vás jeden velký tip, který fakt bude stát za to. 12. prosince v Jihlavě, v Horácké multifunkční aréně. FMX Gladiator Games. Je mega show na motorkách, které letají 12 metrů vysoko. A tato show poprvé míří do Jihlavy. Dorazí profesionální jezdci z celého světa, ale i od nás. Je to show plná ohňů, nebezpečných triků a dechberoucích skoků. Lupeny, ty jsou stále k dispozici na jejich webu fmxgladiatorgames.cz nebo přímo v síti Ticketportal. A pokud byste chtěli vidět, prosím pěkně, tuhle parádu úplně gratis naživo, tak my budeme Lupeny soutěžit v našem éteru příští týden dopoledne u Markéty Zušťákové a taky na našich sociálních sítích. Tak pokud nás ještě nesledujete, tak vzhůru na Facebook a Instagram Hit Rádia Vysočina. Držím pěsti do toho příštího týdne a teď už další hity, tady Temper City.

0: Top 5 věci na Hit Radio Vysočina po 17:15. My přejeme pohodový čtvrtek. Dneska 8. října v kalendáři a koukám, svátek má Věra. Tak všem Věruškám přejeme jen to nejlepší. Na Vysočině jich máme skoro 6 000. Páni, to by byla pořádná dámská party. Tak užívejte, za chvilku oslavíme taky dny narozeniny, ale do té doby Neil Diamond nebo Rosalind.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Ahoj Jihlaváci, dlouhá reprepauza je u konce, na Vysočinu se opět vrací druholigový fotbal. V pátek 9. října v 18 hodin k nám zamíří Prostějov. Buďte s námi u toho a bojujme společně za Vysočinu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
9: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 000. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
13: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
14: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Neil Diamond a Two Friends na Hitrádiu Vysočina krátce před půl šestou. Dneska 8. říjen v kalendáři, víme, Věra, svátek už jsme popřáli a taky jsme slíbili, že budeme přát jedné velké hudební osobnosti. Tak dneska, prosím pěkně, slaví narozeniny jeden z největších, řekl bych, hitmakerů současnosti. Jo. Do světových hitparád vystřelil už v roce 2010, třeba s hitem Just the Way You Are, a pak už to jelo. The Lazy Song, Treasure, Mary You a samozřejmě Uptown Funk s Markem Ronsonem. A právě Uptown Funk, tak ten už má na YouTube přes 5 miliard zhlédnutí a v americké hitparádě strávil na jedničce neuvěřitelných 14 týdnů. Dneska slaví 41. narozeniny Bruno Mars. Tak přejeme jen to nejlepší i vám, pokud dneska něco slavíte. A tady už ta legendární záležitost.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večeři.

0: Schulz a Fastboy na Hit Rádiu Vysočina před 6:15, no a 23. října až 2. listopadu Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava. Blíží se to opravdu nezastavitelně a právě dnes byl představený taky program kompletně, to všechno najdete na jihlava.cz. Každopádně nás čeká víc než 350 filmů, nejnovější snímky z Česka i zahraničí, také filmy, které změnily svět, a z českých filmů se můžeme těšit na novinku Víta Klusáka nebo spisovatele Jana Nováka. Těším se mega moc. Pokud se taky těšíte, mrkněte samozřejmě na jejich web, akreditace stále ještě k dispozici, a pak si užijeme ten podzim přesně tak, jak se sluší a patří, oslavou toho dokumentárního filmu. Za chvilku Alex Warren nebo Činasky.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: V Jihlavě se změnila volební mapa. Některým voličům se proto změnil volební okrsek nebo volební místnost. Než půjdete volit, raději si ověřte své místo podle adresy. Zabere to asi minutu a budete mít jistotu. Informace najdete na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava mobilu nebo obálce s hlasovacími lístky. Volby do jihlavského zastupitelstva proběhnou 9. a 10. října. Volíte? Ověřte si, kam jdete.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
9: No nekecej.
11: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Knihovna Maitreya.
13: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
12: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
14: Nyní i jako audiokniha.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
19: Unihobby.
18: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Commerzbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je

Warren na Hitrádiu Vysočina za 8 minut 18 hodin, za chvilku už Hitrádio klasika, ty největší hity 80. 90. a milénia. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, hezký čtvrtek a zítra s Mílou odpoledne ve 3 odstartujeme víkend. Tady už Coldplay. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a mimo jiné počítejte s tím, že v Jihlavě v Dělnické ulici mezi křižovatkami ulic Družstevní a Chelčického probíhají stavební práce, tak tam počítejte s omezením. Hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, tak případně vaše dopravní info posílete hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z Stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z Stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z Stavebniny.
5: Zažijte SUV Cherry na vlastní kůži. Roadshow Cherry míří do Jihlavy v neděli 11. října od 10 hodin do obchodního centra Aventin. Přijďte vyzkoušet modelovou řadu SUV Tiggo Cherry. Zve vás Cherry Autopraktik, nový dealer vozů Cherry na Znojemské ulici v Jihlavě.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku zůstává třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady evidovaly bezmála 368,5 tisíce uchazečů o práci. Počet volných míst proti srpnu rostl o 5 tisíc na 104 tisíce nabízených pozic. Na jedno volné místo tak připadá v průměru 3,5 uchazeče o práci. Analytici očekávají pokles ceny nafty na českých čerpacích stanicích. Příští týden by se podle nich mohla dostat k hranici 47 korun za litr. Cena benzínu se podle nich výrazně měnit nebude a nadále se bude pohybovat kolem 46 korun. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce podpořit působení českých firem na tamním trhu a posílit spolupráci mezi oběma zeměmi. Ta se podle Havlíčka může týkat letectví, dopravy nebo energetiky. Policisté z Německa, Česká, Polska po dvouletém vyšetřování odhalili zloděje aut v Bavorsku. Jednalo se o více než 40 krádeží, zadrželi 4 Ukrajince, které spojují s tímto případem. Zloději ukradená auta převáželi z Německa do Polska. Výše škod je 1,5 milionu eur, v přepočtu tedy 36,5 milionu korun.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Večer a v noci tma, ale jinak oblačno, zataženo, místy déště nebo intenzivní přehánky. Od západu pak budou ustávat, ráno teploty 9 až 5 stupňů, při slabším větru, zejméně na západě Čech, kolem 3 stupňů nad nulou. Zítra z počátku dne jasno, polojasno, během dne ale přibývání mraku a opět s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě kolem 17.
8: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová a doufám, že jste ready na to, že nám začal podzim. Minimálně na pár dní. Cor začíná taky další nálož toho nejlepšího z 80., 90. a milénia.
9: Yes.

No Name a Lekna v éteru Hit Rádia. Hezký večer. A teď vás potřebuju. Potřebuju, abyste mi řekli, jestli souhlasíte nebo ne. Protože tady mám přehled toho, jakých 5 jídel si my Češi dáváme nejčastěji v restauracích. Jo, takže schválně. 5. místo obsadil hovězí guláš. No, protože se nám s tím nechce patlat doma, že jo? To je jasný. Dobrý. 4. místo. Vepřo, knedlo, zelo. To pochopím. To se dá říct, jo, dobře. 3. místo. Svíčková na smetaně. OK, pěkně s brošinkama, že jo, milovníci vědí. 2. místo je smažený řízek. Můžu podepsat, přibližně polovinu z nich jsem snědla já. A na prvním místě, a tam se přiznám, že jsem jich snědla ještě víc, je smažený sýr. Smažák, prostě naše národní záležitost. Já jsem ho měla včera k večeři, teda bych chtěla říct. Nevím, jestli je to klubení, ale musím se přiznat. Takže, napište mi. 777-937-777. Souhlasíte? Co si nejčastěji v restauraci dáváte vy? Hele, nestýďte se, já jsem se zrovna přiznala, že jím všechno smažený. A zajídám to vepřovým sezelým a s knedlíkem. Jo? Takže se nestýďte a já posílám další hity. Za chvíli Alice DJ a teď jsou tu Depeche Mode. People are people.

0: Better Off Alone, Alice DJ s námi na Hit Radio. A vy jste skvělí, píšete, co si nejčastěji dáváte v restauracích a mám z toho velkou radost. Dobře, Rostě nám trošku jako vystupuje, ale chápu ho. Prosím vás, Rostě si nejradši dává žebra grilovaný a pěkně s chlebem. Hele, to chápu. Žebra sice v tom seznamu nebyly, ale jsou skvělí. Pokud máš tip na dobrou restauraci, dej vědět samozřejmě. Adam je opravdový gurmán. Ten teda píše, že si nejradši dává guláš s knedlíkem, těstoviny se sírovou omáčkou, no ale občas tam padne i ten řízek a taky smažák, že jo? To je jasný, protože prostě jsou to lahutky. A jak píše Terka, zase i mimochodem teda ještě, abych dodala, Adam měl smažák k večeři dneska. No a pak píše Terka a ta píše, ano, souhlasím se seznamem a ano, i já jsem včera měla k večeři smažený sýr. A řízek byl k tomu taky. Takže prosím vás, normálně tady společně uděláme tým smažák, nebo tým smažený a budeme chodit na smažený večeře. Jo, já si myslím, že je to docela dobrý nápad, že by se to mohlo chytnout. Ať už si zrovna pochutnáváte na čemkoliv, tak prosím vás, dobrou chuť a ty nejlepší songy k tomu. Za chvíli Wham, taky Seš nebo Tupek.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Hokejoví fanoušci z Bystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
5: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
6: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
7: Adrenalinová událost roku je tady. FNX Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zraží legendární FNX Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
8: Čau lidi, já jsem Libor Podmol, mistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy do Horácký arény, kde bude FNX Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, dorazit se podívat do Jihlavy, bude to stát za to.
7: Vstupenky na ticketportal.cz. Když chce...

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Spolupráce se prostě povedla. Tupac a Elton John společně v éteru Hitrádia. Krásný večer. A prosím vás, já jenom, asi každý z nás občas chtěl být velkou hollywoodskou hvězdou. Já vás z toho vyléčím, velice rychle. Mám tady pár šílených věcí, co dělají hvězdy, jo, kvůli třeba natáčení. Třeba takový Mark Wahlberg vstává na první svůj trénink dne už v 2:30 ráno. A navíc to není jediný trénink, to je první z nich. Nedělejte to, blázinec. Jake Gyllenhaal dělal denně kvůli jednomu filmu 2000 sedůlehů. Denně. 2000. Fuj. Hilary Swank vstávala uprostřed noci, aby si vypila svůj proteinový nápoj. Normální člověk sede. Jo, vyčůráta, tady prostě paní pije proteinový nápoje. Christian Bale jedl jen jablko a plechovku tuňáka denně, aby zhubl dostatečně kvůli roli. Zkuste si to představit. Jabko a tuňák, to je všechno, víc nic. A třeba Hugh Jackman, když se má fotit bez trika, tak 36 hodin předtím nepije vodu. No, takže prosím vás, nechtějte být velký hvězdy, vůbec ne, dejte si radši ten smažený sýr, jo? A do uší to nejlepší. Právě teď jsou tu R.E.M. a Everybody Hurts.

0: Right on time, Black Box právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju vám všem krásný večer. 6:45, čtvrtek, víkend se blíží, samý dobrý zprávy. Až teda na to zkažení počasí, ale s tím jsme tak nějak počítali, předpokládám. Trošku, všichni. Doufám, že vás to nezastihlo nepřipraven bez deštníku, jo? Jo, tak pokud někoho taky, tak hele, aspoň v tom nejsme sami, no a prostě zmoknem, no co se dá dělat. Můžete předstírat, že je to typ romantického deště, což znamená, že najdete pravou lásku a políbíte se. A nebo budete prostě jenom zmoklí, ale od toho máme ručníky, fény a pak se hlavně prosím vás zachumlat do tepla, ať zbytečně nenastydnete. My budeme pokračovat v těch nejlepších hitech, v těch, u kterých vám náladu neskazí ani ten déšť. Ano, za chvíli do uší třeba legendární Bangles a Eternal Flame. Tak buďte s námi.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou Vervu Diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
8: Na Vysočině ráno nikdy nevíte, co vás čeká. Zatáčky, kopce, mlha a zima.
9: Takže potřebujete auto, na které je spolech.
8: Nové nebo ojeté, hlavně, aby vám sedělo.
10: Vysočina Auto Group. Již více než 30 let specialista na auta pro život na Vysočině. 3 autosalony, 8 značek.
11: Vysočina Auto Group. Auta pro Vysočinu.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Adrenalinová událost roku je tady. FNX Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zraží legendární FNX Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
3: Čau lidi, já jsem Libor Podmol, mistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy do Horácký arény, kde bude FNX Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, doražte se podívat do Jihlavy, bude to stát za to.
2: Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
6: Přeju krásný večer, je 7 hodin, spolu si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tu Morčíba.

Mr. President s námi v Eteru Hit Rádia. Hezký večer. Doufám, že máte hezký večer. Přeju krásný čtvrtek. Prosím vás, naprosto zásadní věc. Jo. V New Yorku se totiž chystá další ikonický halloweenský průvod. Ale ne lidský. Psí. Dělají to už po 36., což je neuvěřitelný, ale je to tak. Mně to přijde naprosto dokonalý. Prostě pejsci v kostýmech, jo, po celém New Yorku. Podle mě bychom měli tohle zavést u nás. Prostě pejsci v kostýmech. Já myslím, že bychom potom byli všichni takový obecně šťastnější, veselější. To je jako když koukáte prostě na obrázky zvířátek. Myslím si, že to má ten stejný efekt. Možná, vzhledem k tomu, že jsou v kostýmech, ještě o něco málo silnější. No, třeba se jednou dočkáme k tomu, když už jsme u těch psů, tak zvířátkový song Tight Fit a The Lion Sleep.

0: Ne, teď ne. Mňága a Žďorp na Hit Rádiu. Hezký večer. Doufám, že máte krásný večer, že jste měli úspěšný čtvrtek, jo? A kdyby náhodou ne, tak důležitý je soustředit se na to pozitivní. A to znamená, že zítra je pátek. Je to tak, to jsou vždycky dobrý zprávy a takový vám nosím nejradši. No a stejně tak vám nejradši hrajou ty nejlepší songy, že jo? Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje. Za chvilku si dáme tuhle legendu. Vox, Adam Lambert nebo Artful Dodger už za chvilku douší, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Zažijte SUV Chery na vlastní kůži. Roadshow Chery míří do Jihlavy v neděli 11. října od 10 hodin do obchodního centra Aventin. Přijďte vyzkoušet modelovou řadu SUV Tiggo Chery. Zve vás Chery Autopraktik, nový dealer vozů Chery na Znojemské ulici v Jihlavě.

in my eyes. To je Hit Rádiem, hezký večer. A prosím vás, jestli vás náhodou tenhle týden naštval váš šéf, tak důležitá zpráva. Protože už jste možná o téhle firmě slyšeli, jo, ale já jenom připomínám, že stále existuje, stále funguje. V zahraničí totiž funguje chlápek, který má společnost, no a tam si můžete postěžovat, když je na vás váš šéf zlej a on za vás dojede do vaší firmy a tomu šéfovi vynadá. Podle mě je to naprosto geniální věc. Vůbec nechápu, že to stále ještě nemáme v Česku, protože jako, pojďme si říct, 97% z nás má někdy vztek na svého šéfa. A když by přišel někdo cizí a vynadal mu za vás, takže vy byste byli z obliga, no to by bylo geniální. Tak jenom kdybyste někdo zrovna chtěl změnit kariéru a umíte být dostatečně jako přísný, tak tohle je ta cesta. Já k tomu posílám další hity. Za chvíli Gloria Estefan a teď Lucie a Černý andělé.

0: Estefan za námi v éteru Hit Rádia. Krásný čtvrteční večer vám všem. Venku už se rozděl podzim. Holce, s tím musíme nějak smířit. Tma jako v pytli, ale naštěstí, jo, oči teď tolik nepotřebujete. Pokud teda, prosím vás, nesedíte v autě, hlavně je nezavírejte, jo. Ale jinak potřebujete hlavně uši, abyste si mohli užít všechny ty skvělý songy z 80., 90. a milénia. Za chvilku si dáme Two Brothers on the Four Floor, dáme si taky Gereta Gejce a dáme si taky Lambádu. Co říkáte? Nebojte se probudit ty boky, jo, jo, jen do toho, kalma, už za chvilku.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
3: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
4: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukínku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťůžek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
7: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

Playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
2: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma. Čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z stavebniny.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: 8. hodina je tu s vámi stále Kateřina Pechová a společně si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď do uší a na

Tohle jsou Backstreet Boys. Krásný večer vám přeju. Posloucháte Hit Radio a máme tady jeden solidní skandál. Jedna čínská influencerka. Nutno dodat, že fitness influencerka se teď chlubila na sítích svým absolutně nejlepším časem na běhu na berlínském maratonu. Co čert nechtěl, to, co jí živí, ji taky zradilo, protože někomu se podařilo zachytit jí, jak část maratonu jede na kole. Normálně se nechala popovést. Jo, sedí tam vzadu pěkně, princezna. Hele, skvělý. Kdyby to teda nebyla závodnice a ještě se pak nechlubila, jak to celý strašně dobře zvládla, že jo. Nic, hele. Jo, to je jasný znamení. Neběhejte. Radši se projděte. Vůbec to s tím běháním nepřeháníte, protože očividně vidíte, člověk hodně běhá a pak začne taky hodně lhát. Další hity k tomu, tohle jsou Aha a The Sun Always Shines on TV.

0: Alex Party a Wrap Me Up. Jste s Hit Rádiem, hezký večer. Tak co, máte se?
1: Já doufám samozřejmě, že jo. A že i kdyby třeba ten dnešek nebyl úplně stoprocentní, což je samozřejmě těžký, takže teď s tím nejlepším, z 80., 90. a milénia, že je to postupně lepší a lepší. Takový to, jak se ty koutky postupně zvedají, pobrukujete si, někdo už možná i tančí, ale nebojte se toho, já to podporuji. A věřím, že za chvilku budete tančit vesměs všichni. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in Vatican Dome. Protože to Lou Vega prostě umí. K tomu Natasha Thomas nebo Midnight Oil. Tak buďte s námi.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
0: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
0: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.

0: girlfriend everywhere.
1: Dnes hit rádiem za námi právě teď Lou Bega, doufám, že jste si to užili. A prosím vás, co vy a čili papričky? Kamarádi? Ne, jo? Já se přiznám, že já se s nima poměrně kamarádím, jo? Často se s nima teda kamarádím příliš blízká, třeba čili papričky v mých očích byly častěji než kapky do očí, jo? Takže na to prosím vás pozor, ale pozor ještě na další věc. Zrovna dneska jsem použila dědovo čili papričky a nějak mi nedošlo, že pálej i v nose. Ne, že bych se šťourala v nose, prosím vás, ale já jsem si normálně jako otřela nos, takový to, jak víte co, otřete si nos. A další třeba hodinu jsem jako trpěla opravdu, takže kdyby náhodou jste se pouštěli do nějakého receptu s papričkama, skvělý nápad, udělejte to, jenom prosím vás pak nikam nešahejte. Ideálně třeba 8 hodin minimálně. Jo, umejte si ruce třeba 600krát a potom se hodně modlete. To by mohlo pomoct k tomu buty a demáček. Skvělý nápad, udělejte to, jenom prosím vás pak nikam nešahejte. Ideálně třeba 8 hodin minimálně. Jo, umejte si ruce třeba 600krát a potom se hodně modlete. To by mohlo pomoct k tomu buty.

0: Krásný čtvrteční večer, Evelyn Thomas na Hit Rádiu. Díky, že i dneska jsme mohli být vaším parťákem. Moc si toho vážíme. Já se s vámi pomalu loučím, blíží se 9. hodina. Mějte se krásně. Krásný zbytek večera, zvládněte pátek a pak už je víkend. Samý dobrý zprávy. No a abyste věděli, jak na to, jak to do toho víkendu dotáhnout s úsměvem, tak pro vás mám za chvíli jeden univerzální návod.
1: Don't worry.
0: Ano, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, nebo Bryan Adams, už za chvíli. Mějte se krásně, ahoj.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
10: Well now, we call this the act of mating, but... there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Ach jo. Kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušní prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Vysočina. Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz. Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. guest-stavby.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
0: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online. Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café-gusto.cz

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Vysočina 725 44 38 37. Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Say low.

Pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim si dáli. Zlepši si náladu.

0: srdce. Belabel.cz.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café-gusto.cz.

0: nejdůležitější zprávy z Vysočiny? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio Vysočina. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Vysočina. 725 44 38 37. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.

Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.